0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Podle vlastních zkušeností se domnívám, že jsou dva druhy majitelů aut. Zlomyslní a fanatičtí. Normální není ani jeden. Ti první chválí svůj vůz ve snaze přimět naslouchajícího, aby se také napálil. Ti druzí svým chválám sami věří. Ale abych neodbočoval, jak už to bývá, byl den před odjezdem na dovolenou a já se vracel naštěstí sám z chaty. Po několika kilometrech jízdy můj vůz poskočil. Povídám si o štia Madonna, oblíbené to úsloví mého otce, kterýž to bojoval na italské frontě. Copak, pokračoval jsem česky. Pak byl na chvíli klid. Potom jsem zase řekl copak. A pak už jsem copakoval asi 10 minut. Poskoky si můj vůz v té nepatrné chvíli tak osvojil a zdokonalil, že by se dali i měřit. Byly dvě možnosti. Buď si koupit rajtky, nebo nové auto. Že bych snad sám závadu opravil, nepřicházelo vůbec v úvahu. Kromě kondenzátoru, který se mi na předchozím Spartaku porouchal, díky jemu jsem se téměř do rána procházel nádhernými zbraslavskými lesy, jsem z motoru neznal nic. Postupně jsem doskákal k benzínové pumpě, u které mě již všichni očekávali, jelikož skoky mého vozu byly patrny na značnou vzdálenost. Okamžitě mi věnovali hřejivou péči, tedy přesněji řečeno mému skokanovi. Všichni jej prohlídli, i dívka, která byla spíš přes hustění pneumatik. Avšak příčina o něch skoků nebyla nikým odhalena. Pomalu se mi začala rozplývat vidina dovolené u moře. Situace nabývala na dramatičnosti, když ještě náhodní chodci, většinou dělníci z nedaleké továrny, rozpoutali rozepři, v níž každý uplatňoval svůj názor. Kde se vzal, tu se vzal, přispěchal na motorce orgán, který, jak už to bývá, vyvolal nepatrné leknutí. Ale hned je vyvrátil, když požádal o benzín do svého motocyklu. Usměvavě sledoval celý rej kolem mého vozu a najednou řekl naprosto samozřejmou větu, o které nemohu pochopit dodnes, proč mě nenapadla. Je z vás někdo automechanik? Následovalo hrobové ticho. Mezitím nasedl na motocykl a za chvíli se vrátil se skutečným automechanikem. Ten přistoupil k vozu, mlčel, chvíli se hrabal v motoru, chvíli poskakoval po silnici a pak se vzdal. Když odcházel, vsadil jsem v zoufalství na poslední a jedinou kartu. Zvolal jsem, nemohl by to být kondenzátor. Zastavil se, pomalu se otočil a po cestě zpátky si tiše pobrukoval, kondenzátor, to bych se divil. A skutečně se divil. Kondenzátor, který měl být vodorovně, se pootočil, byl tudíž kolmo a probíjel. Dvěma prsty ho vrátil do správné polohy, přitáhl šroub a hotovo. Pak se na mě spytavě zadíval a již na odchodu utrousil, že mám odkud si štěstí. Nevěřím na štěstí. A proto jsem se od té doby začal intenzivně zajímat o to, proč auto vlastně jezdí.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio Jihlava. 101.1 FM. Vaše jednička.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Některé atrakce, jimiž nás příroda zahrnuje, můžeme klidně postrádat. Mám na mysli zemětřesení, tornádo, kobylky, dobytčí mor, požár pampy, fata morgánu, jezinky, senou rýmu a daně. Na druhé straně jsou však v přírodě živly i nebezpečné, které nemůžeme opomíjet a podcenit. Na prvém místě je to voda. Možná, že někteří jste ohrnuli nos, ale musíte si uvědomit, že voda je i v rumu. Už z toho důvodu je zapotřebí vycházet s tímto zajímavým živlem v dobrém. Jsou odvážlivci, kteří si s vodou přímo tykají. Ráno a večer si v ní míjí tvář, zprostáci pak i celé tělo a zuby. V naší rodině, musím to přiznat, jsme neměli vodu příliš v lásce. Ne, že bychom nepili rum. To ano, v tomto směru nemohu rodinu pomlouvat. Vždyť už při snídani rozdával otec decky pro zahřátí a sám se pak zahříval celý den, ale mám na mysli tu vodu, jak ji znáte vy. Tu původní vodu, pramenitou. Tak tu nám dokonce doma dlouho rodiče zatajovali. Dnes s odstupem času s úsměvem vzpomínám, jak u nás probíhala sobotní koupel. Probíhala-li vůbec. Maminka napustila vanu světlým pivem. A když nás všechny spláchla, pozval otec sousedy na černou flekovskou 13.

0: S vodou nás děti seznámila podrobně teprve škola. Nejprve se učitelce zdálo podivné, že si o přestávce myjeme ruce v lahvové plzni. A když jsme pak na vycházce při dešti zděšeně volali síra, síra a hledali úkryty v průjezdech, začala se o nás zajímat. Po dlouhém vyptávání navštívila náš byt a za zavřenými dveřmi co si křičela na tatínka. Obsah jejich rozhovoru nám zůstal utajen, ale výsledky tu byly. Sobotní pivní seance s přáteli otec zrušil a po okolí se rozkřiklo, že jsme schudli. A tak jsme se po návštěvě paní učitelky poprvé koupali ve vodě. Byl to hezký pocit, i když už nebylo tolik příjemné usrknout ze sprchy a pěna se musela tvořit uměle za pomoci saponátových přípravků. Za to tělo nebylo po umytí tolik lepkavé, nehledě k tomu, že nás méně vyhledávali mouchy a vosy. A potom to léto. Teď, když už jsme skoro na 100% věděli, že v řece není síra, ale voda, nebáli jsme se vmísit mezi děti na břehu a osvěžit se jako ostatní. Bylo to mnohem krásnější dovádět ve vlnách, než když nás otec v parnu poléval na balkóně chlazenou gamzou. Na to se těšil jedině jeho přítel Notorik, který hned po osvěžení stáhl jazykem náš balkon z nejhorší. Jenom nás mrzelo, že neumíme plavat. To víte, tempa chtějí prostor a i když pivo dobře tělo nadnáší, ve vaně je těsno. Proto jsme uvítali akci Každý občan plavcem, která se rozběhla na našem obvodě na plné obrátky. Výcvik nás mladších dorostenců měl na starost důchodce Vlček, bývalý plavecký rekordman, který v roce 1916 zvítězil v mimořádném vytrvaleckém závodě čubou do Hamburgu.
1: Hravé jaro na rádiu Jihlava.
2: Come here, baby. You know you drive me up a wall, the way you make good for the nasty tricks you pull.

0: 101.1 FM. Vaše jednička s českými hity. Rádio Jihlava.
1: Kocour se schoulil na tvůj klín, u nohou spí ti dalmatin. V pozici lvů, co zdobí banku, i sama noc má na kahánku, jen ty se ještě bráníš spánku a síle starých vín. Jak dlouho to však vydržíš, už na kostele zlátne kříž.

cesta. Až přes řeku a do strání se rozléhá tvé volání. Jonáš ve velrybým břiše by tvoje slova musel slyšet, když voláš tišej než tiše. Kdo se ti ubrání? Vidíš jak nebo nevidíš?

ja však znám tu lest. Ach, krásko, skřetěš jiný víč.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Hezký večer, vážení přátelé. Jmenuji se profesor Pitkin a naučím vás ho v... Nechte si toho... Já opravdu každýho všechno naučím. Naučím vás hospodářskou geografii. Všichni vyučující mají ve zvyku sebou nosit nějakou názornou pomůcku. A já jsem vám přines hospodářskou mapu Evropy. Budu se vám snažit názorně vysvětlit základní geografické pojmy. A jestli to nepochopíte, tak se z toho ponaučím budu se vám snažit to vysvětlit znova. No a pokud můj výklad vás nebude nudit, tak mě klidně pošlete do pracovny. Já vemu promítačku a pustíme si film o nerostným bohatství České republiky. Tady je mapa České republiky. A já vám na úvod řeknu, kde se co těží. Tak ku příkladu, tady na jihu... Na jižním Moravě. Podél norské hranice jsou obrovské ložiska uhlí, briket. A taky koksu. Tady se taky stalo na hlubiny hlubým do dole Luděk Sobota. Došlo k obrovskému výbuchu, aby bylo zavaleno asi 200 horníků. Ale stalo se jim horníkům se nic nestalo, protože by byli zavaleni koksem a ten je strašně lehký. Jenom jim se rozlilo nějaký pivo a uhasilo jim to cigára. Potom tady na severu u bulharských hranici. Tam se zase pěstují známý ostravský vokurky. Ale bulhaři, ty kujoni, nám tam pořád pašou rajčata. Takže se tam nežere nic, jenom rajčata. A nejvíc na Velikonoce, to si lidi ty račata malujou různýma barvičkama. No ale už tam taky několik lidí chcí poznat nějaký otrávený barvy. Ono totiž, dřív se tam na Velikonoce barvili okurky. A toto nevadí, barva se voloupe, nebylo nebezpečné. I když jeden můj kamarád si tam kvůli svýmu děvčeti namaloval jedovatou barvovou okurku A oba dostali oba otravu krkrve. No, no, a pak. No. To je pravda. No a potom při za západní hranici o obyvatelstvo, že živí hlavně známý plzeňský syrečky. A tady přímo u hranice s Rakouskem máme naši největší továrnu na syrečky, ale Rakušákům se to moc nelíbí. Nadávají, že to tam prý strašně smrdí. A že jim tam od nás jde tak strašný smrad, že to vypadá, jako by si u nás celým pohraničí. Nikdo neměl nohy. A taky nás nechtějí do Evropské unie. Kdyby jsme tam nebyli, by se něco zlepšilo. To teprve uvidí, co umíme. No a potom tady u východní hranice u USA, tam se zase na silnici Papa 95, tam se nejvíc daří kupcům. Trpají s líkama. Ale nightcluby jsou tam pořád narvaný. Bo oni totiž a amici, co tam jezdí, rádi šampaňský. No, prostě celý na naší republice je vidět veliký hospodářský rozmach. No a proto máme všichni hodně peněz. A o tom to je.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
1: Jestli pak vzpomínáš si ještě na ten čas, táhlo nám na 20 a slunko bylo v nás. Vrabci nám jedli z ruky, život šel bez záruky, ale taky bez příkras. Možná, že hloupý, ale krásný byl náš svět. Zdál se nám opojný jak 20 cigaret. A všechna tajná přání plně

jestli pak vzpomínáš si ještě na tu noc. Jich bylo pět a ty jsi mi přišel na pomoc. Jo, tehdy nebýt tembe, tak z mých 12 žeber nezůstalo příliš moc. Dneska už nevím, jestli přišel by si zas. Jak tě tak slyším, máš už trochu jiný hlas. A vlasy, vlasy, krač

jestli pak vzpomínáš si ještě na ten rok. Každá naše píseň měla nejmíň 30 slov a my dva jako jeden ze starých reprobeden přes moře jak přes potok. Tvůj děda říkal, ono se to uklidní, měl pravdu, přišla potom spousta malých dní.

reasons me never even come. Sam, Sam, Sam, jsem tady sám. Jestli pak vzpomínáš si na to, jaký jsi byl, jenom mi netvrď, že tě život naučil. Člověk to není páčka, kterou si kdo chce mačka, to už jsem dávno pochopil. A taky vím, že srdce rukou nechytím, jak jsem se změnil já, tak změnil ses i ty. A přesto líto je mi, že už nám nad písněmi společné slunko nechytím.

0: Rádio Jihlava 101.1 FM. Rádio Jihlava.
1: Samozřejmě my jsme potom do té hry Romeo a Julie vstoupili jako stafáž taky a zažili jsme tam spoustu s Frantou dalších krásných věcí, ale Franta odjel tehdy na turné. Odjel na takovou zájezdovou šňůru po Evropě, kde vystupoval se svými siláckými kousky a v té šňůře, pokud si dobře pamatuju, vystupovali ne nějací zrovna nýmandi, tam byl Peter Ustinov, myslím si, že i Myriel Mathieu a další a další. Oni přijeli jednou do Zell am See, takového horského rakouského střediska. A oni na to, ti Rakušani byli velmi pyšní, že tam mají takové horské oko. Říkali, tady je nejstudenější voda, jaká vůbec existuje. A vy, říkali, pane Tiger, protože on měl na těch propagačních materiálech napsáno Boris Tiger, měl tam napsáno, že byl odkojen lední medvědicí a že ho našli na plovoucí ledové kře. Vy, pane Tiger, vy byste se vykoupal v tom našem horském oku? A Franta říká, proč ne? Tak jsem ti tam člověče hopnul do těho, to zasyčelo. A já jsem pochopil, že ti umírám, člověče. Já jsem si normálně kymácel beznadějně teda po to hladino, jo. Naštěstí ti mě to vykymácelo nahoru, já jsem tak beznadějně udělal na to hladino hep, hep. Oni pochopili, že je konec, tak mě vytáhli, řvali bravo a házeli na mě ty 100 šilinkový bankovky a já je ty vole nemohl sbírat, pač jsem byl úplně tuhý. No a když se František vrátil z tohohle turné zpátky do Brna, tak uviděl na plakátě Romeo a Julie, tak si řekl, aha, hraju a šel do divadla. No a tam se do jeho kostýmu oblíkal někdo úplně jiný a Franta říká, ty seš kerej, poslouchej. A on říká, já jsem herec tohoto souboru a zatímco jste tady nebyl, tak jsem to za vás musel zaskočit. To je celkem pochopitelné. No ne, no to je pochopitelný, že jo. Ale že seš taková sušinka, koukám, čověče. Ty tam taky ohýbáš železo? Ne, já ohýbám nikl a hliník. Jo, takhle, no tak to nic, no. A koupil si na večer celou první řadu s kamarádama. A ve chvíli, kdy ten kolega, co to za něho zaskočil, ohýbal ten nikl a hliník, tak se Franta postavil a oznámil publiku. Profesionální šmečko na lidi ohýbá nikl a hliník. A lidi se strašně bavili a ta hra dostala úplně jiné rozměry. Takovýchhle piškuntálí Franta navyváděl celou spoustu a já jsem ho za to miloval a obdivoval. Já jsem potom měl možnost delší dobu sledovat tohle to všecko zblízka, vlastně sledovat to, jak to vzniká, protože my jsme s Frantíkem bydleli na všech zájezdech s divadlem na provázku, kdy jsme jezdili se hrou komedie dell'arte na nejsexuálnějším pokoji číslo 325, který Franta obsedl tolika historkama, že já už jsem skutečně věřil, že se to tam stalo. A musím říct, že jsem nebyl sám.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Tak co je, halo, další.
2: Co říkáte?
1: No, co si přejete, chci vědět.
2: Já? Jo, tak co jsem to chtěl?
3: Lístky do kina.
2: Lístky do kina, lístky do kina.
1: No, chtěl, no. To je mně jasné, ale na co?
2: Na to, aby mě tam pustili, abych se tam dostal do kina.
1: No, to já vím také, no. Ale na co chcete jít? Na jaký film?
2: Jo, na jaký film? No tak já jsem chtěl na ten italský nebo španělský, nebo jak se jmenuje ten...
1: Včera, dnes a zítra?
2: Co?
1: Na včera, dnes a zítra?
2: Ne, jenom na zítra, bo na včera to už bych nesil, jo?
1: Na zítra.
2: A co hrajete zítra?
1: Zítra hrajeme v sobotu večer a v neděli ráno.
2: Co?
1: Zítra hrajeme v sobotu večer a v neděli ráno.
2: Ano. Jak to, že hrajete zítra v sobotu večer? Zítra je pátek, ne?
1: No ano, ale to hrajeme právě v sobotu večer a v neděli ráno.
2: Ano, tak ano. Na neděli ráno nechci, abych chtěl na zítra, teda na pátek večer, na zítra.
1: No ano.
2: Ano.
1: Ano, a to hrajeme právě film v sobotu večer a v neděli ráno.
2: Ano. No. Já nevím, to hraju taky v neděli ráno. Že bych chtěl v neděli ráno.
3: Neděli,
2: jak chceš, ale v neděli. No jo, to je pro, to ještě spím, že jo.
1: Tak na kdy teda to chcete?
2: Co říkáte?
1: Ptám se, na kdy teda chcete ty lístky?
2: Tak mi dejte tedy anebo na sobotu, mě dejte dva lístky na sobotu. Teda,
1: dobře.
2: No, ano.
1: Dobře.
2: A co hrajete v sobotu?
1: V sobotu hrajeme včera, dnes a zítra.
2: Co?
1: V sobotu hrajeme včera, dnes a zítra.
2: Ano. Ano. A jak se jmenuje ten film, co hrajete?
1: No, teď vám to říkám.
2: Ano.
1: To hrajeme včera, dnes a zítra.
2: Ano, a po zejtří?
1: Po zejtří, myslíte, v neděli to hrajeme v sobotu, večera, v neděli ráno.
2: Ano. A v pátek nehrajete nic?
1: Ale ano.
2: A co hrajete v pátek?
1: No, to už jsem vám taky říkala. Ano. To hrajeme taky v sobotu, večera, v neděli ráno.
2: A v pátek odpoledne?
1: To hrajeme včera, dnes a zítra.
2: Ano, a jak se jmenuje ten film, co hraje?
1: Ale teď už jsem vám to řekla aspoň pětkrát.
2: Tak to jsem asi přeslej, nebo co? Já bych chtěl název toho filmu, jak se ten film jmenuje, vidět.
1: Ano, ale to už jsem vám několikrát řekla.
2: Tak?
1: Záleží na tom, na kdy ty lístky chcete.
2: Ano, no tak buď na zítra, nebo na pozejtří, bych chtěl, ano.
1: No tak zítra hrajeme. V sobotu večera, v neděli ráno a pozici hrajeme včera, dnes a zítra.
2: Ano. Já nevím, ona mě pořád říká, kdy to hrajou. Já nejsem z toho se dozvědět, co vlastně hrajou.
1: Tak na kdy sakra to chcete, a kolik těch jste vyštěli?
2: Tak mi dejte dva na dnešek, dva na zítra, dva na pozici. Na včera už nechci žádnej. V sobotu, neděli, v neděli ráno taky dva, no tak, já si to tam tak se kouknu, co hrát, a teď druhý zahodím, rozumíš? To je dobrý, tak
1: jo. Toto trvalo!
2: A jo, no tak.
1: 114 korun mi dáte.
2: To je dobrý, tak.
1: To není dobrý, ještě 14 korun.
2: To jde mi ještě 20, ne, to je dobrý, tak. Ještě 14 dostanete, ano, tak. Tady tu máte, dobrý je to, no, tak buď jsem blbej já, nebo ona, teď se kouknu. Teď se schválně kouknu. Teď se koupnu na plakát, co hrajou. No jo, no vidíš to, no teď je to jasný. Oni nenapíšou ani na plakát, jak se ten film jmenuje. To snad není možný, no tak takhle to nesmí.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Ahoj, holubice.
2: Ježíš, manko, te, co tady děláš?
1: No, bydlím tady, ne? To víš, když jsem to dřív, tak jsem tady jako na koni. Něco se stalo?
2: Nic, totiž já nevím.
1: Už jsi spala, viď? Co? Já ti vyrušil. No tak se probuď, holubice. Víte, že jsem si vás ani nevšim. Promiňte, hezký večer, že ano?
3: No, hezký.
1: Tak má sandulko to, no. Přece, představ. No co to, co koukáš?
2: Je to Jaromír. Jaromír, pan Poupě.
1: Těší mě. Já jsem Kubíček. Nebude vám vadit, pane Poupě, že to? Když si tady trochu dělám pohodlí, co? No víte, já jsem 6 hodin na cestě.
3: Ne, to je trapná situace. Já bych snad raději šel.
1: Ale jděte, kam byste teďka chodil? Jenom se nenechte rušit, tak klidně pokračujte v jednání s manželkou.
3: Tedy promiňte, já vám nerozumím, v jakém jednání.
2: No, přece v jednání, no, jak jsme prvé...
3: Takhle, ano. Ale to já přece nemůžu. Vy byste se na to jen tak koukal?
1: Proč ne? Vy z toho děláte, prosím vás.

0: Sandro, mezi sebou nemáme žádný tajnosti. No klidně pokračujte, no.
1: Ale já už jsem jaksi, no, skončil. No, my už jsme hotovi.
0: No, to je škoda, to je škoda. Já jenom, že jsem se do toho taky mohl jako zapojit, no. Poradit vám, víte, jak si z nadhledu, no.
2: Abys rozuměl?
0: No.
2: Pan Poup je,
0: no,
2: je doktor.
0: No, díky, já jsem to tušil hned, říkal jsem si, no, to je doktor nebo zahradník.
1: Proč zahradník?
0: Ale prosím vás, to já mi řekl jenom tak, no, čichněte k sobě, voníte jako celý květinářství.
2: Totiž, abys rozuměl, mně se udělalo nevolno, tak jsem zavolala pohotovost a přišel, no, Poupě.
0: No, a proč mu neříkáš doktore? No to je jedno, nevypadáš dobře. Ty nevypadáš dobře, holubice. Mimochodem, pane doktore, jak to s ní vlastně vypadá? Hlejte se, ale žádný latinský názvy, jo? Já jsem lajk, já bych to stejně neto.
1: No, jak si, že ano, já bych řekl, no...
2: Migréna.
1: Ano, tak.
0: To já jsem rád, že to není nic vážného. Migréna, to je jako hlava, palice, že jí bolí, že jo?
1: Ne, já vidím, že tomu nevěříte, ale já na vašem místě bych tomu taky... No, no, vy si nejprve děláte legraci a pak mi dáte přes hubu, že... Já na to nemám nervy.
2: Pane doktore, Poupě, uklidněte se.
1: Co pak to jde?
0: Ale, no, ale proč? Vy mi mě nepustíte ke slovu, proč bych vám ubližoval, pane doktore? Za to, že takhle v obětavě zasahujete po noci? Prosím vás... Sakra, Andulo, kde mám župán?
2: Já nevím.
1: Já.
0: No ano, vy jste si ho zřejmě vypůjčil, pane doktore, no to nic.
1: Je to čisto ona. Ona, já bych si nikdy nedovolil, ne? Já ho hned svleču, ano, no to je trapas.
0: Ale prosím vás, co byste ho svlíkal, když pod ním nic nemáte, jen si ho nechte. Jen si ho nechte, když se v něm dobře cítíte. Janko, kde mám bačkory? Jo, vy jste si vzali mý bačkory a to je zase hezký, že jste se přezulvíte, ale na druhé straně já se zatím, ale já se bez nich obejdu. Vidíte, je, teď vy máte mou fajfku, ale to se mi nelíbí, pane doktore, to ne, s tou fajfkou, víte, helejte se, fajfky a manželky, ty se nepočnou. Ale to nic, to byl jenom takový for, berte to tak.
1: Já nechápu, kam tím vším míříte, skončeme tuto trapnou záležitost, já jdu.
0: Ale podívejte se, když už tady, pane doktore, když už jste jednou tady, tak byste se mi mohl podívat na kuří boka.
2: Co?
1: Cože?
0: No na kuří boka.
1: Ale proč mě takhle trápíte? Proč mě takhle trápíte? Já už dál nemůžu,
0: Napijte se, doktore, napijte se, to vám udělá dobře.
1: Ne, neudělá, proč mě tady vůbec držíte?
0: Já, že vás držím, já vás nedržím.
1: Moment, tak já můžu odejít?
0: Ale no pokud chcete, proč ne? Naschledano.
1: Děkuji.
2: Naschledano.
0: Poslyš, Andulo.
2: No.
0: Tenhle ten doktor, to byl nějaký cvuk, nezdálo se.
2: Evžene, nech už toho, proboha, nech už toho. Jestli chceš, tak se rozvedeme, ale k čemu tohleto divadýlko?
0: Ale jaký divadýlko? No já nevím, co to pořád meleš.
2: No proč mě trápíš? Co pak tobě je to, co se stalo, úplně jedno?
0: No hlavně, že jsi zdravá, že je tělí.
2: Evžene, já mám strach, že jsi se zblázním. Co pak ti to nedošlo?
0: Ježišmarja,
2: no.
0: Došlo.
2: Ano.
0: Já ho zabiju. Já to padoucha zabiju.
2: Vidíš? No, konečně normální reakce. A co uděláš se mnou?
0: S tebou nic. Toho cvoka zabiju, protože odešel v mým pyžamu v bačkách a těším ještě s mou fajfkou.
3: Hravé jaro na rádiu Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Vždyť můžeš zkusit inzerci, vykašli se na soutěž.
2: Prosím tě, četl jsi někdy tu rubriku?
1: Čet? Ostatně dobrá polovina inzerátu je mej.
2: To je samý reprezentativní elegán, vznešený, štíhlý, kudrnatý.
1: Vím, co píšu.
2: S dvěma byty, s vlastní tramvají. Můžu tam já napsat, můžu k těm já se rovnat?
1: Dobře, tak nech inzerci stranou a seznam se v kavárně. To je vůbec nejlepší způsob. Já ti dám lekci v seznamování, jo? Tak si představuj.
2: Ano.
1: Představ si, jsme v kavárně, jo? Já sedím u stolku, mám třeba pivo a párek, jo? A jsem pohledná ženská, jo? Představuješ si to?
2: Jo? No tak, kavárnu bych viděl. Ale to pohledný děvče se mi ne a ne vybaví.
1: Snaž se, to jsem já.
2: No právě. No, jakou s takou z ženštinu vidím.
1: V pořádku, tobě bude stačit. Tak jdeš ke mně a co řekneš?
2: Nazdar, Slávku.
1: Nejsem Slávek, jsem ženská, co řekneš?
2: Aha, promiňte, slečno, není kromě vás v kavárně ještě nějaké jiné děvče?
1: To je výborný, to je skutečně skvělý, to se ti povedlo. A na to ženská vyskočí a vrhne se ti kolem krku. Tak znova, vypadni z kavárny, úplně špatně to bylo. Ještě jednou.
2: Mám zabouchnout?
1: Dvakrát. Naposled to zkouším. Jsme v kavárně. Sedím u stolku. Jsem pohledná ženská.
2: No.
1: Ticho.
2: Odložit šatně.
1: Nepůjdeš k dámě v hubertusu.
2: Už má párek a pivo.
1: Ticho. Přicházíš ke mně a říkáš. Slečno, je vedle vás místo? Zkus to.
2: Ano. Ustupte číšníku, jdu k dámě. Promiňte, slečno, je vedle vás zaměstnání.
1: Chcete říct si místo. Pomáhám ti, víš?
2: Ano, místo. Pardon, trapně jsem se spletl při pohledu na vás.
1: Tak to jsem přeslech. Je vedle mě místo.
2: Už dlouho, že? A jak se na vás tak dívám, dlouho ještě bude.
1: Ty nejsi nápadník, ty jsi dřevo. Tebe budu mít do smrti na krku, ty se neseznámí. Pojď sem.
2: A jo. Je. Jak to, Slávku, že nás to nenapadlo dřív, takováhle jednoduchá věc?
1: Protože ty nejjednodušší věci napadají člověka až na konec.
2: To je úplně nádherný. Prosím, omámit ženy zpěvem. Tak snadná záležitost tam jinak nepřijde. Madonna má, jen tobě a těm očím tvý.
1: Ticho! Okay. Já chci taky mámy.
2: Prosím, můžeš se přidat. Madonna má jen tobě a těm očím tvým, o kterých sním.
1: Ticho! Tuhle neznám.
2: Neznáš. A tato je na omámení naprosto nejlepší. Madonna má jen tobě a těm...
1: Říkám, že ji neznám.
2: Ne a polu za červenou.
1: Byl to můj nápad.
2: O lásce, mandolína. A kterou znáš?
1: Kterou znám. Na omámení znám, drahý můj.
2: Prosím. Drahý můj.
1: Počkej. Neměli bychom se s diváky teď rozloučit, abychom potom nerušili umělecký dojem z naší písně?
2: No, rozmyslíme si to. Drahý můj. Jo, ano, pardon. My se s vámi rozloučíme a vy potom v klidu vychutnáte náš nevšední a nehledaný zpěv. Dámy a pánové, končí návštěvní den, v jeho závěru Miloslav Šimek a Jiří Grossman téměř zvítězili v soutěži o Milušku Voborníkovou.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio.

Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Naším dnešním hostem je sportovní lékař doktor Jaroslav Zinkoklich, který přivedl doslova k úžasu celou světovou medicínu. A některé jeho metody a zásady naznačují, že hranice lidských možností bude opět v nedohlednu.
2: No, nelze ovšem zapomínat na EKG.
1: Jenomže my jsme si vás pozvali, Zinkoklich, abyste pohovořil o vašich převratných zásadách správné životosprávy sportovce.
2: No, největší rozruch vyvolal hlavně můj jídelníček, který jsem rozpracoval pro jednotlivé sporty. Tak například boxerům jsem zakázal pít nápoj, který v nich podvědomně vyvolával depresivní a poraženecké nálady.
1: Jaký nápoj?
2: No, KKO. Čili obyčejné kakao. To já těm dalibákům zakázal, jo?
1: Když se to hláskuje, tak KKO. No. To je hezký nápad, ano. No, pokud vím, tak především ale váš zásah do jídelníčku atletů měl pozitivní ohlas.
2: Ano, šlo konkrétně o výškaře a tyčkaře, kterým pomáhá souli při skoku nadnášení. Proto jsem jim předepsal luštěniny, hlavně hrách a také teplý chléb.
1: To platí asi jen pro závody na otevřených stadionech. Nikoliv pro halové závody, že?
2: Samozřejmě. Sprinterům tradičně doporučuji kyselé mléko. Ono totiž umožňuje neustále trénovat onu potřebnou výbuštost.
1: No, doktore, cítím... Cítím, že náš rozhovor by už měl pomalu skončit, takže já vám děkuji.
0: Hravé jaro na rádiu Jihlava.

hvězdy. A to se tak často nestává, počasí stvořený pro dlouhý cesty. Zdravím terminál A, s úsměvem jsem dostal padáka v práci. Upřímnou závistí praskala kancelář, budu čas trávit jenom meditací někde v lese a hlavně sám.

0: Zpíváte rád o lásce?
1: No, podívejte, na lásce stojí vlastně celá moje image. A dostávám spoustu dopisů, ve kterých moji příznivci píší, že to dělám dobře.
0: No však také už nejste žádný nováček, máte letité zkušenosti.
1: Jo, tak zkušenosti tu určité jsou. Rád bych také pozval touto cestou všechny své příznivce na podzim do pražské Lucerny, kde oslavím kulaté výročí své umělecké činnosti koncertem nazvaným 30 let zajímám mladé.
0: Dnes se o lásce hodně mluví. Jaký je váš názor na lásku?
1: Víte, já neumím moc mluvit, já umím zpívat. Odpověď na tuto otázku najde každý, prosím pěkně každý, na mé poslední LP desce, která se jmenuje Z lásky nám slezly vlásky. A nebo vám řeknu jinou věc, poslechněte si můj nejnovější hit, jehož děj je zasazen do operačního sálu v nemocnici. Jmenuje se Láska prochází žaludkem. Víte, a já tam v tom refrénu se vracím k prvním láskám. Jo?
0: Ano. Mladí lidé vidí ve vás, zpěvácích, jo, své vzory. Snaží se vás napodobit. Víte, jaký jste ve skutečnosti, v soukromí?
1: Ano, tak jako každý jiný. Žiju skromně. Malou vilku. Malé autíčko. Malou plachetničku. Já vlastně nemám nic velkého. Kromě daní teda.
0: No a obligátní otázka, jaké jsou vaše umělecké plány?
1: No podívejte, právě jsem dokončil svůj televizní recital, který se jmenuje Jsem obyčejný, jsem jeden z vás. Jde o fiktivní příběh, ve kterém se zvolna vracím do pracovního procesu.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Přijeli jsme na vojnu, že ano, bylo po přísaze, a měli jsme štěstí, právě v tu dobu byla v Sušicích taková menší přehlídka, taková filiálka pražské přehlídky. Já jsem po nás chtěl prosadit, měl jsem tam kamaráda nějakého Vekšnajdra, takového prostě, dá se říct, čímana, že jo. A my jsme se tak dlouho prosazovali, až jednou povídá velitel, no, podívejte se, chlapci, já stejně pušku vám svěřit nemůžu, my jsme měli furt jen bodla. Chlapci, podívejte se, bude závod poštovních holubů. Tak ti naši majitelé tady z těch různých chovatelských klubů a ze svazarmu svezou ty holuby na střelnici. Potom přijdou 111, ty holuby odvezou, ale aspoň ty dva dny, že byste je tam hlídali. No tak my, že ano, já pám zvířata, já mám rád. Tak jsme šli, tam plný bedny holubů, že ano. A teď jsme seděli, pokuřovali, jak jsme na to vyzráli a tak dále, jenom že uplynul první den. My tam měli ten ptačí zob pro ty holuby, ale nám nepřivez nikdo nic. Teď mi hladový, druhý den, nikdo nic. Poslední partizánku jsme si rozdělili, nikdo nic. Vekšnajdr ochutnal ptačí zopa, to se žrát nedá. A najednou povídá, poslyš, velitel říkal, že ty holuby jsou hodnoceny podle toho, kolik mají doletů, jak rychle přiletí a tak dále. A to nám zatajil, že spoustu holubů cestou zpátky sežerou dravci, povídá. A máme mi krmit těmahle holubkama nějaký okrahujíce, povídá, sežerem ho sami. Tak jsme si tam vybrali takového tučného, pěkného holuba, zbodli jsme ho, že pak přijedou 111, holuby odvezou a nic se nepozná, jenomže oni přijeli 111, ale s nima kontrola přes holuby. A my šli do basy. A do Vostry a na týden. A my jsme se bránili, prosím vás, nikdo nám nepřivez jídlo, my tam hladověli, plnili jsme svoji povinnost. Láďa Menešíku povídá, Vekšajdr už chtěl jít do kasáren, jestli jste na nás náhodou nezapomněli, ale natolik je ukázněný, že viděl, že bez rozkazu nemůže, tak jsme tady dřepěli a hladověli a abychom tu službu mohli splnit, tak jsme si jednoho holoubka, no co to udělá? A velitel povídá, jednoho holoubka? To byl právě ten ze svazarmu. Měl za sebou 20 perfektních doletů. A měl hodnost četaře a vy jako vojíni jste sežrali svýho nadřízenýho.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: S odstupem doby míním, že mi tatínek byl více než dobrým otcem. Ještě předtím, než jsem nastoupil do první třídy obecné, dal mi tatínek sám základy všeobecného vzdělání, takže jsem měl před ostatními spolužáky pěkný náskok. Od tatínka jsem už věděl, že součet úhlů v trojúhelníku je vždycky 3. Že mravenec je náš nejmenší sudokopytníček. Že až mistr Jan Hus zavedl libovolné psaní obojího i, tvrdého i měkkého, takzvaný způsob podobojí. Tatínek mě také vždycky vedl k tomu, abych měl hezký vztah k věcem. Říkal, že když nebudu mít věci rád a nebudu na ně hodný, ani věci pak prý na mě nebudou hodné a nebudou mi sloužit. Rozkřípané pero, že už mě nic nenapíše, nenamazané kolo, že mě už nikam nedoveze, neudržovaný automobil, že mě může i zabít. Tatínek mi jednou říkal, že jeho auto má ho za dobré zacházení tak rádo, že když vejde do garáže, tak zavrtí radostí výfukem. Myslím si, že s tím vrtěním výfuku tatínek neměl úplně pravdu. Jednou jsem si koupil nové MBčko a to vrtělo výfukem hned, aniž mohlo ještě poznat, jestli mám ho rád nebo ne. Vrtilo čím dál tím více a do týdne mu upadl. Když jsem měl jít na vojnu, tatínek dělal, co bylo v jeho silách, abych dostal modrou knížku. Posílal na vojenskou zprávu fotografie mojí malé postavy, situované vedle krabičky od sirek, aby dokázal, že mám podmíru. Nebylo to však nic platné a musel jsem nakonec narukovat. Když jsem se vrátil z vojny, tatínek měl strach, že se ožením a že mě tím ztratí. Snažil se mi ženy všemožně znechutit. Říkal, že při troše dobré vůle najde se i na té nejkrásnější ženě něco ošklivého. Tvrdil, že manželka je v podstatě cizí tlustý chlap, který ti leze na nervy.

nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio Jihlava. 101.1 FM. Vaše jednička s českými

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Já vím, že spousta lidí se diví, jak mohou například v Indii pěstovat kult posvátné krávy. Sám nejsem vyznavačem žádného podobného náboženství, ale přesto to chápu. Já osobně krávy zbožňuji. Můj vztah k tomuto zvířeti není veden jen pohnutkami rázu čistě materiálního, jako je pití mléka či představa bifteku, ale je dán vděčností, která se dá charakterizovat známým úslovím: v nouzi poznáš přítele, v tomto případě přítelkyni. Jakoliv jsem člověk družný, jsou chvíle, kdy chci být sám. Proto jsem jezdíval do jižních Čech k osamoceným rybníkům, kde široko daleko nebývalo človíčka. Koupal jsem se tu, studoval, četl, pozoroval mravence a podobně. Někdy jsem pro změnu opláchl auto. Samozřejmě bez šamponu. Pochopitelně jsem zacouval co nejblíže k břehu, abych nemusel daleko pro vodu. Měl jsem právě zadní část vozu, když mě nesmírně překvapilo, že mi auto začalo pod rukama sjíždět do vody. Vysvětlení bylo jasné, podemletý břeh se utrhl a kola se sesula do rybníku. Nemnoho, byla ponořena jen tak asi do poloviny, ale za to definitivně, což jsem pochopil, když selhalo vše, co se v podobných případech dělá. Od této chvíle jsem přestal toužit po samotě, leč malně, byla tu zcela neúprostná. Ale najednou, kde se vzala, tu se vzala, na břehu stála kráva. Nepásla se, upřeně mě pozorovala. Dívali jsme se dlouho jeden na druhého. Řeknu vám, byla to kráva, úplná krasavice. Ani se mi nezdálo, že žvíká, spíš jako by koketně pohazovala zubní protézou. Ticho a samota, které nás obklopovali, dodávali, nevím jak jí, ale mě určitě, pocit důvěrného zblížení. Pod tímto vlivem jsem k ní došel, chvilku jí laskal za uchem a potom jsem jí opatrně odvázal provaz, jímž měla přivázanou hlavu k noze, aby nemohla rychle běhat. V duchu jsem si říkal, kráva je to tlustá a s těmi se občas i tahá. Můj plán byl samozřejmě jasný, ale problém spočíval v otázce, jak bez chomoutu a postraňků. Moje poťouchlé chování snášela kráva ku podivu klidně a s naprostým pochopením. I k autu se nechala odvést, ale tady nastal nový problém. Jak budu řídit zároveň krávu i auto? Provaz byl naštěstí dost dlouhý, takže kráva mě mohla táhnout. Obavu jsem měl jen z toho, aby v okamžiku, kdy nastartují vůz, se mnou kráva nevyběhla příliš rychle, protože má zetka bude pro ní určitě lehkým břemenem. Pochopil jsem, že musím na čas odsunout problémy technické a zmocnit se celé situace spíš psychicky. K tomuto účelu jsem vytáhl celou svačinu, kterou kráva skonzumovala úplně samozřejmě. Já ji během toho seznamoval se svým hlasem, aby se snad nelekla, kdybych při celé akci použil silnějších výrazů. Kráva pokojně dojedla a já se rozhodl. Odhodlaně jsem sedl za volant a spustil motor. Přiznám se, že mi stál na čele pot. K mému překvapení kráva vůbec nezareagovala. Kola se protáčela, vůz sebou trhal a ona jen s nepatrným údivem zvedla hlavu. Zařval jsem několikrát z okénka, hýje, ale zase nic. Tehdy mě napadla ďábelská myšlenka. Použít ruční houkačku s balonkem. Zvukově totiž připomínala psa. Dodnes nevím, zda jsem to měl nebo neměl udělat. Té krávě musel někdy ublížit pes, protože jsem skutečně vyjel a jel i tehdy, když už jsem nechtěl. Jel jsem bez motoru, dokonce zabrzděný. Uklidňovalo mě jen to, že na budovy hned tak nenarazíme. V tom mě ale kráva překvapila svou moudrostí, zastavila a já zjistil, že vůbec nebyla splašená, protože se po tom siláckém výkonu začala klidně pást, aniž by zvedla hlavu. S velkým vděkem jsem sejmul provaz z vozu a vpletl ho krávě mezi rohy. Abych ji opět omezoval v chůzi, tomu by mě nikdo tehdy nedonutil, neboť v nouzi se ukázala nejlepší a značně rozumnou přítelkyní, což se o některých lidech v podobných situacích říct nedá.
2: nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

Rádio Jihlava. Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
1: Léto volá. Voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
2: Rusko stupňuje útoky na civilní cíle na Ukrajině. Ve válce, kterou rozpoutali Rusové v Evropě, už byly zabity 100 000 lidí, včetně dětí. Každý může přispět na pomoc. Přímo na účet ukrajinské ambasády UČSOB 304 452 700 304 452 700.

Rádio Jihlava 101.1 FM. Rádio Jihlava. Shine bright like a diamond.

dopis s adresou nebe, hvězdy ti na něj posvítí. Představ si, že mě máš vedle sebe, já to tu jistě

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Přeji hezkou neděli. V Česku podle dluhových poradců roste počet lidí, kteří se zadlužují kvůli sběratelským kartičkám s postavami z japonského seriálu Pokémon. Původně šlo o obyčejnou karetní hru. Postupně si je ale lidé začali kupovat i jako investici. Sběratelská vášeň se však některým vymkla z kontroly a výsledkem jsou dluhy v řádu i stovek tisíc korun.
0: Co se děje v kraji?
1: Pelhřimov chce založit energetické společenství Pelhřimov. Díky zapsanému spolku bude moci sdílet energie mezi svými odběrnými místy, kterých je 273. Členy spolku budou město a jeho organizace. O vzniku bude rozhodovat tento měsíc zastupitelstvo města. Na Ukrajině přibývá žen, které chtějí vstoupit do armády. Oproti loňsku jich přibylo 7 tisíc. Celkem ukrajinské ozbrojené síly čítají přes 75 tisíc vojaček. Loni se přes 5 tisíc z nich účastnilo přímých bojů na frontové linii. S trvající válkou v ukrajinské společnosti vyvstává také otázka povinné mobilizace žen.
0: Sport.
1: Motocyklový jezdec Filip Salač se chystá na největší závod v kariéře, kterým by pro něj měla být příští týden Velká cena České republiky. Povzbuzený druhým místem v Maďarsku, což bylo před týdnem jeho první pódiové umístění po téměř dvou letech, chce na domácí trati v Brně opět bojovat o stupně vítězů. V ideálním případě o vítězství.
0: Rádio Jihlava, 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Krásné ráno vám všem z vln Rádia Jihlava přeje Fugas. Dneska máme neděli a je 14. června. Dneska je mimochodem světový den dárců krve. No a k tomu se ještě během dneška určitě dostaneme. Teď máme krátce po 9. hodině. No a tak své ranní vysílání na Rádiu Jihlava otevírá Fugas, který vám všem přeje příjemný poslech. Dneska budu opět servírovat písničky, zajímavosti a zábavu. Třeba už za chvilku si řekneme, že u Prahy se vyrábí lék proti cukrovce a obezitě. Podrobnosti se dozvíte během dnešního vysílání. No a čeká vás toho samozřejmě mnohem a mnohem více. Přeji tedy všem dobrý den, dobrý poslech a dobrou náladu a hned posílám první mix největších světových i domácích hitů s přáním, ať se vám hezky poslouchá.
0: Rádio Jihlava. Nejpohodovější hudba a zábava.

0: ko mne nemilujú.
1: Krásnou a pohodovou neděli a ještě krásnější den při poslechu Rádia Jihlava přeje Fugas. Máme dneska 14. června a tak se můžeme podívat na dnešní oslavence. A jsou jimi Roland, Basil, Bazil, Vasil, Elizej, Elizeus, Herta, Anastás a Petka. Přejeme tedy všem oslavencům a oslavenkyním všechno nejlepší a z vln 101.1 FM posíláme hudební dárek.

0: Dámy a pánové, dobře naladění na 101.1 FM a posloucháte nedělní dopolední vysílání Rádia Jihlava s Fugasem. Máme dneska 14. června.
1: Pozor! Zatáčka!
0: Pátek začalo dopravní omezení na Znojemské ulici v Jihlavě, a to v úseku od čerpací stanice Orlen směrem k odbočce do Ráje. Důvodem je stavba tlakové kanalizace pro nový areál stavebnin DEK. Už v pátek začalo frézování komunikace v délce zhruba 500 metrů. Provoz je v tomto místě sveden do jednoho jízdního pruhu a je řízen semafory.
2: Did I disappoint you? Or let you down? Should I be feeling guilty?

zas a zas. Dámy a pánové, dobře naladěni na 101.1 FM a já mám pro vás v tuto chvíli nachystány dvě pranostiky platné pro ten dnešní den. A jedna říká, na svátek Vasila, voda sucho hasila. Nebo na svatého Anastáze, proti vodě stavěj hráze. Tolik tedy pranostiky pro dnešní den a teď už na rádiu Jihlava další hit za hitem.

0: až 70%. Opakuji, výprodej až minus 70%. Opakuji, brutálních 70%. XXXLutz.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90. A Radegast ryze hořká 12, půl litru jen za 21,90. Albert. Dle srovnání k 3. 6.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Přeji hezkou neděli. Česká armáda už před polovinou roku splnila letošní náborový cíl, který počítal s přijetím 2250 mužů a žen. Podle velení směřuje k tomu, že letos získá až 3300 nových vojáků, což by bylo nejvíc od profesionalizace. Podle vojska pomohly mírnější podmínky, jednodušší přijímací proces i vyšší platy a benefity.
0: Jihlava aktuálně.
1: Rada města schválila pořízení 37 nových košů, 22 z nich bude v centru Jihlavy. O rozmístění košů město rozhoduje mimo jiné i na základě podnětů občanů. Ve městě je aktuálně okolo 700 košů. Švýcaři dnes v referendu rozhodují o tom, jestli by Alpská konfederace, kterou nyní obývá asi 9,1 milionu lidí, měla omezit počet svých obyvatel na nejvýše 10 milionů. Hlasování, které je první svého druhu na světě, by mohlo výrazně omezit přistěhovalectví i z Evropské unie, která má se Švýcarskem dohodu o volném pohybu svých občanů. Postoj k otázce rozděluje veřejnost, průzkumy ukazují netěsný výsledek.
0: Sport.
1: Český miliardář a majitel fotbalové Sparty Daniel Křetínský se stane největším akcionářem West Hamu United. Jeho podíl v klubu, který nedávno sestoupil z Premier League do druhé anglické ligy, vzroste z 27 na 43%. Posílení vlivu Křetínského je reakcí na skandál spolumajitele klubu Davida Sullivana, který drží přes 38%. Britský miliardář čelí obvinění, že v minulosti zneužíval svého postavení a vynucoval si sex u často velmi mladých žen.
0: Rádio Jihlava 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Krásné nedělní pohodové dopoledne vám všem z vlny Rádia Jihlava přeje Fugas, který se těší na to, že i po 10. hodině budeme společně trávit nedělní čas ve vlnách 101.1 FM. Jinak samozřejmě, že i v této hodince mám pro vás výběr těch největších světových, ale domácích hitů a také spoustu zajímavostí. Třeba se mrkneme, co zajímavého se kdy stalo právě 14. června. A taky si dáme informace ze světa. Více se dozvíte už za chvíli z vln 101.1 FM. Tak si na to určitě počkejte.
0: Rádio Jihlava 101.

Posloucháte nedělní dopolední vysílání Rádia Jihlava s Fugasem, no a my se můžeme podívat, co nám kdy přinesl ten 14. červen. Tak třeba v roce 1642 město Olomouc se vzdalo Švédům. V roce 1894 při důlním neštěstí na dole Františka v Karviné zahynulo 235 lidí. V roce 1931 se konala premiéra operetní revue v Praze se slavnou písní Temně hučí Niagara. V roce 1945 v Brně vzniklo nové svobodné divadlo. V roce 1948 Klement Gottwald se stal prezidentem Československé republiky. V roce 1951 brněnský básník Jan Zahradníček byl zatčen STB. V roce 1964 se uskutečnily volby do Národního shromáždění.

0: nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio Jihlava.
1: Jste, dámy a pánové, dobře naladěni na 101.1 FM. Máme dneska neděli 14. června a vy posloucháte dopolední vysílání s Fugasem. I dneska se nám rodili slavní. Třeba herečka, moderátorka Tereza Kostková, architekt Bořek Šípek, sportovní komentátor Petr Svěcený, ale taky třeba italská zpěvačka Gianna Nannini. No a pokud jste se narodili i vy v tento den, tak taky vám přejeme všechno nejlepší a z vln 101.1 FM posíláme hudební dárek.

0: Příjemné nedělní dopoledne vám z Vlna Rádia Jihlava přeje Fugas. Vypadá to, že se k nám v příštím týdnu konečně definitivně nastěhuje léto. Očekává se totiž polojasná obloha se sluníčkem, ale hlavně teplotami, které postupně budou růst od pondělních 21 stupňů až po tropické hodnoty přes 30 stupňů v závěru příštího týdne.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
2: Milé Česko, KFC vás zve. Objednejte si, co chcete a polovinu platíme my. Stačí uvést kód KFC50 a máte slevu 50% na celou objednávku. Jen teď, jen v KFC.
3: Akce KFC50 trvá do neděle 14. června. Neplatí pro službu KFC rozvoz a jiné služby rozvozu jídel.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Přeji hezký den. Navrhované zavedení trestnosti neoprávněného podání návykových látek jinému člověku bez jeho vědomí vláda pravděpodobně podpoří. Poslanecká novela trestního zákoníku míří zejména na případy přidání omamné látky do nápoje. Jde ale také o přimíchání omamné látky do jídla nebo o její injekční podání.
0: Co se děje v kraji?
1: Dozvědět se nové informace o architektuře, historii místních částí i památek a podívat se na místa, která jsou běžně nepřístupná, mohou opět lidé, kteří se vydají s průvodci na procházky Havlíčkovým Brodem. Městské divadlo a kino zahájilo jejich druhý ročník. Další vycházka je na programu zítra. Zaměřená bude na okolí vlakového nádraží a nádražní ulici. Ještě okolo roku 2010 věřila v existenci inteligentního mimozemského života méně než polovina Američanů. Podle nového průzkumu dnes tento názor sdílí už většina, konkrétně 63%. Přibližně jeden z pěti si navíc myslí, že už lidstvo s mimozemšťany navázalo kontakt. Další očekávají, že k němu teprve dojde. 17% Američanů také uvedlo, že osobně vidělo něco, co považovalo za UFO.
0: Sport.
1: Automobilový jezdec Dominik Stříteský ovládl rally Hustopeče a upevnil si vedení v mistrovství České republiky. Druhý skončil Adam Řezík a třetí Filip Mareš.
0: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Jste dámy a pánové dobře naladěni na 101.1 FM a posloucháte dopolední vysílání Rádia Jihlava s Fugasem. Dneska máme 14. června a je neděle. Taky máme krátce po 11. hodině a tak nás už za chvilku čeká informace o tom, že je dneska Světový den dárců krve. Více se dozvíte na 101.1 FM už za malou chvíli. Já vám všem popřeji jen pohodový poslech a pošlu za vámi další hit za hitem.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Posloucháte nedělní vysílání Rádia Jihlava s Fugasem.
1: Okénko. Okénko. Do světa zajímavostí.
0: Dneska je 14. června a tento den se po celém světě připomínají zásluhy všech lidí, kteří kdy darovali krev. Proto i Rádio Jihlava touto cestou vzdává hold všem, kteří darují krev, a posílá všem dárcům následující písničku.

0: Máme neděli, milí posluchači Rádia Jihlava, a to s datem 7. června.
1: Policie Jihlava.
0: Dalších 6 cizinců z Ukrajiny se na Vysočině dopouštilo podvodu. Jak novináře informovala krajská policejní mluvčí Dana Čírtková, těchto 6 Ukrajinců zneužívalo humanitní dávky. Celková škoda, která v tomto případě vznikla České republice, dosáhla částky přesahující 850 tisíc korun.
1: Policie Jihlava.

smutek rozbitých soukolí, kdy do srdcí žití zabolí a ví. Jak vše to hezké pomalu zraje, pak na dlaních taje, jak loňský sníh.

0: Posloucháte, dámy a pánové, Rádio Jihlava a jeho nedělní dopolední vysílání s Fugasem.
1: Zahrádkářský servis.
0: Džemy, jahody se šlehačkou i ovocné knedlíky. To je sezona jahod, která obvykle začíná začátkem června a Češi s oblibou každoročně vyrážejí na jahodové plantáže, kde si sami mohou natrhat čerstvé jahody. Výdou je totiž o něco levněji, než kdybyste je koupili v obchodě a většinou dokonce i lépe chutnají. Na Vysočině se samozběr také dá praktikovat. Třeba v Havlíčkově Brodě, v České Bělé nebo v Třebíči.
1: Zahrádkářský servis.
2: Rusko stupňuje útoky na civilní cíle na Ukrajině. Ve válce, kterou rozpoutali Rusové v Evropě, už byly zabity 100 000 lidí, včetně dětí. Každý může přispět na pomoc. Přímo na účet ukrajinské ambasády UČSOB 304 452 700 304 452 700.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 39,90 a soličelo proseko 3/4 litru s apkou pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k 3. 6.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Přeji hezkou neděli. Dominantou památníku Lidice je už více než čtvrtstoletí sousoší dětí, které byly v souvislosti s vyhlazením Lidic nacisty zavražděny. Pomník je ale výrazně poničen vlivem počasí a sochy už dávno nevypadají tak, jak by měly. Potřeboval by rozsáhlou restaurátorskou péči. Na to ale památník nemá peníze. Jediná socha, která zůstává zachovaná, je postava chlapce, který stojí uprostřed skupiny dalších dětí. Ta byla jako jediná odlévaná v zahraničí. Ostatní sochy v Česku.
0: Jihlava aktuálně.
1: V Jihlavě pokračuje práce na stavbě nové trolejbusové trati. Povede mezi parkovištěm Park and Ride v Žižkově ulici a nákupním centrem City Park. Později pak ještě dále směrem do rozvojové oblasti Horního Kosova. Trať povede přes Znojemský most, který v příštím roce zbourají a místo něj postaví nový. Britský král Karel III. Má sice narozeniny až v listopadu, ale oficiálně je slaví v červnu společně s Brity. Ani letos nechyběla vojenská přehlídka a procesí, ve kterém se král a jeho rodina vydali usazeni v kočáře z Buckinghamského paláce do ulic. V Británii se mezitím probírá, s kolika penězi může armáda počítat.
0: Sport.
1: Vedení hned několika místních samospráv v Anglii vyzvalo fotbalové fanoušky, aby nevyvěšovali vlajky na veřejném prostranství, protože se snaží udržet atmosféru vřelé a soudržné komunity. Důvodem je obava ze zastrašování migrantů. Ty, kteří bez povolení vyvěsí vlajku na veřejném prostranství, chtějí úředníci trestat.
0: Rádio Jihlava 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Krásný den, dámy a pánové, a také dobrou chuť, jestli právě obědváte. Dneska máme 14. června a taky máme pravé poledne. No a já připomínám, že jste se dobře naladili na vlny 101.1 FM, tedy vlny Rádia Jihlava, a Fugas vám všem přeje pohodový nedělní den. Jinak i během této hodinky si budeme povídat, a to třeba o tom, že ropa ve světě prudce zlevňuje. Tak si na podrobnosti určitě počkejte, já vám všem přeji klidný a pohodový nedělní poslech.
0: Rádio Jihlava. Nejpohodovější hudba a zábava.

Posloucháte nedělní program Rádia Jihlava s Fugasem. Ceny ropy začaly výrazně klesat poté, co americký prezident Donald Trump odvolal ohlášené další údery na Irán. Trump zároveň tvrdí, že bude brzy oznámeno datum a místo podepsání mírové dohody, který hlavní body podle něj Teherán přijal po jednáních na nejvyšší úrovni. Barel severomořské ropy Brent se teď dostal dokonce pod $90.

Rádio Jihlava. Nechte se bavit. Ve škole měli besedu o tom, jak je nezbytné čistit si před spaním zuby. Druhého dne se paní učitelka chce přesvědčit, co si děti zapamatovali, a vyvolala Pepíčka a ptá se: Pepíčku, co je třeba udělat před spaním? Pepíček mlčí. No tak ti napovím. Co pak dělají před spaním tvoji rodiče? Paní učitelko, vy to víte, já to vím, ale je to vhodné téma pro první třídu?

0: Posloucháte, dámy a pánové, nedělní vysílání Rádia Jihlava s Fugasem a ke každé neděli patří pohádka. Tak vám ji právě teď nabízím.
1: Pohádky pro každého. Příjemný poslech, milovníci pohádek. Pohodlně se usaďte a poslechněte si společně s ostatními posluchači následující pohádku.
2: Dobrý den, pane doktore.
0: Dobrý den, co vás trápí?
2: No víte, já už se nějaký ten čas nemůžu vyčůrat. Prostě to nejde, no.
0: Aha, tak víte co, slikněte se a já se na to podívám.
2: Ježíš, pane bože, teď vy na ně máte úzel. A jo, chleba jsem zapomněl koupit.
1: Naslyšenou u další pohádky.
3: Hravé jaro na rádiu Jihlava.

0: Posloucháte nedělní vysílání Rádia Jihlava s Fugasem a právě teď je pro vás jsou připraveny čerstvé hudební zprávy.
1: Zatrap, zatrap, zajímavosti drby a aktuality ze světa hudby.

0: Britské heavy metalové legendy Iron Maiden osláví v neděli 14. června v Královéhradeckém parku 360 v rámci Rock for People 50 let na scéně. Celé tohleto šílenství propukne v neděli 14. června. Genius loci moderního areálu dodá pak metalovému svátku jedinečný festivalový rozměr.
1: Rádio Jihlava.
0: Ani rockové legendy nejsou úplně imunní vůči běžným životním přešlapům. Alice Cooper se o tom přesvědčil začátkem června během golfového výletu v arizonském městečku Payson, kde omylem zapomněl svoji platební kartu na čerpací stanici. Měl ale štěstí, ztracenou kartu mu vrátil poctivý fanoušek.
1: Rádio Jihlava. Rádio Jihlava.
0: Zpěvačka Ellie Goulding po dvouleté pauze ohlásila šesté album. Novinka dostala název I Know Too Much a vyjde 4. září. Britská popová hvězda k tomu rovnou přidala single Black Parade Dress, který fanouškům poprvé živě představila na festivalu BBC Radio 1, a to v Sunderlandu.
2: Zatrak, zajímavosti drby a aktuality ze světa hudby.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Přeji hezkou neděli. V Česku podle dluhových poradců roste počet lidí, kteří se zadlužují kvůli sběratelským kartičkám s postavami z japonského seriálu Pokémon. Původně šlo o obyčejnou karetní hru. Postupně si je ale lidé začali kupovat i jako investici. Sběratelská vášeň se však některým vymkla z kontroly a výsledkem jsou dluhy v řádu i stovek tisíc korun.
0: Co se děje v kraji?
1: Pelhřimov chce založit energetické společenství Pelhřimov. Díky zapsanému spolku bude moci sdílet energie mezi svými odběrnými místy, kterých je 273. Členy spolku budou město a jeho organizace. O vzniku bude rozhodovat tento měsíc zastupitelstvo města. Na Ukrajině přibývá žen, které chtějí vstoupit do armády. Oproti Loňsku jich přibylo 7 tisíc. Celkem ukrajinské ozbrojené síly čítají přes 75 tisíc vojaček. Loni se přes 5 tisíc z nich účastnilo přímých bojů na frontové linii. S trvající válkou v ukrajinské společnosti vyvstává také otázka povinné mobilizace žen.
0: Sport.
1: Motocyklový jezdec Filip Salač se chystá na největší závod v kariéře, kterým by pro něj měla být příští týden Velká cena České republiky. Povzbuzený druhým místem v Maďarsku, což bylo před týdnem jeho první pódiové umístění po téměř dvou letech, chce na domácí trati v Brně opět bojovat o stupně vítězů. V ideálním případě o vítězství.
0: Rádio Jihlava, 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Posledních 60 minut s Fugasem na rádiu Jihlava je před námi. Stále máme neděli a je 14. června. No a vy se kromě spousty skvělých hitů v této hodince můžete třeba těšit na informaci o tom, že Vežďáři chtějí halu pro rychlobruslení. Tak si na podrobnosti určitě počkejte a já přeji pohodovou neděli a posílám další hit za hitem.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio.

0: Posloucháte nedělní odpolední program Rádia Jihlava s Fugasem. Neseme dobrou zprávu. Zastupitelé Žďáru nad Sázavou schválili memorandum o spolupráci se státem při přípravě a výstavbě a provozu multifunkční haly s rychlobruslařskou dráhou ve městě. Po krátké diskuzi pro návrh zvedlo ruku všech 23 hlasujících a nikdo nebyl proti. O možné stavbě rychlobruslařské haly jednal s představiteli města minulý týden také premiér Andrej Babiš.
1: Jsem v Novomotýle.
2: Selemoke.

0: nedalečí. Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Mami, co ukážeme tatínkovi jako první? Díru v koberci, tvůj nový klobouk nebo mou žákovskou knížku?

14. červen byl v roce 1874, to bylo jen 5,5 stupně. Dlouhodobý průměr na tento den je od roku 1961 stanoven na 18,5 stupně.

0: značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden jojo bombóny, různé druhy za 14,90. Beef Eater pravý londýnský gin za 349,90 a Radegast ryze hořká 12. Prémiový světlý ležák s plnou chutí za 19,90. Až do 16. června. Kaufland.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
2: Milé Česko, KFC vás zve, objednejte si, co chcete a polovinu platíme my. Stačí uvést kód KFC 50 a máte slevu 50% na celou objednávku. Jen teď, jen v KFC.
3: Akce KFC 50 trvá do neděle 14. června. Neplatí pro službu KFC rozvoz a jiné služby rozvozu jídel.

0: Jste dobře naladěni na 101.1 FM, posloucháte nedělní program s datem 14. června. No ale čas je neúprostný a to znamená, že se s vámi musím pomalu loučit, předat mikrofon své kolegyni Katce, která vám bude dělat milou společnost celé nedělní odpoledne. Já osobně vás zvu zase zítra v 11 dopoledne a do té doby čau bas fugás.
1: Rádio Jihlava 101.1

0: nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio Jihlava.
1: Dnes ráno malý holub se schoulil u mých dveří, jen tlukot srdce v peří a proti němu svět, svět plný hbitých fret.

0: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
1: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90. A Radegast ryze hořká 12, půl litru jen za 21,90. Albert. Dle srovnání k 3.6.
3: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
4: Přeji hezkou neděli. Česká armáda už před polovinou roku splnila letošní náborový cíl, který počítal s přijetím 2250 mužů a žen. Podle velení směřuje k tomu, že letos získá až 3300 nových vojáků, což by bylo nejvíc od profesionalizace. Podle vojska pomohly mírnější podmínky, jednodušší přijímací proces i vyšší platy a benefity.
3: Jihlava aktuálně.
4: Rada města schválila pořízení 37 nových košů, 22 z nich bude v centru Jihlavy. O rozmístění košů město rozhoduje mimo jiné i na základě podnětů občanů. Ve městě je aktuálně okolo 700 košů. Švýcaři dnes v referendu rozhodují o tom, jestli by Alpská konfederace, kterou nyní obývá asi 9,1 milionu lidí, měla omezit počet svých obyvatel na nejvýše 10 milionů. Hlasování, které je první svého druhu na světě, by mohlo výrazně omezit přistěhovalectví i z Evropské unie, která má se Švýcarskem dohodu o volném pohybu svých občanů. Postoj k otázce rozděluje veřejnost, průzkumy ukazují na těsný výsledek.
3: Sport.
4: Český miliardář a majitel fotbalové Sparty Daniel Křetínský se stane největším akcionářem West Hamu United. Jeho podíl v klubu, který nedávno sestoupil z Premier League do druhé anglické ligy, vzroste z 27 na 43%. Posílení vlivu Křetínského je reakcí na skandál spolumajitele klubu Davida Sullivana, který drží přes 38%. Britský miliardář čelí obvinění, že v minulosti zneužíval svého postavení a vynucoval si sex u často velmi mladých žen.
3: Rádio Jihlava
5: 101.1 FM.
3: Jsme tady s vámi.
6: Hezké odpoledne z Rádia Jihlava, zdraví Katka. Víme, že o víkendu otevřených zahrad se na Vysočině otevře 28 areálů. Buďte s námi, dozvíte se víc.
3: 101.1 FM. Vaše jednička z českých

Pěkné odpoledne, díky, že ladíte Rádio Jihlava. O víkendu otevřených zahrad se na Vysočině otevře 28 areálů jako před rokem. Některá místa budou přístupná celý víkend, jinde bude otevřeno jen v sobotu nebo v neděli. Letos se v Česku koná už 16. ročník. Tak si to nenechte ujít, teď další hity Rádia Jihlava.

101.1 FM. Rádio Jihlava. Vaše jednička s českými hity. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Host volá vrchního, ten přispěchá a hned chce inkasovat. Platit, prosím, co jste měl? Malé pivo a velkou trpělivost.

0: Rádiu Jihlava před námi další hit. Je takový, co tom, že Třebíč bude opakovat aukci stavebních pozemků v Nehradově. Další podrobnosti během pár minut.
1: Potkal jsem tě zase po letech, byla si krásnější, než jsem si tě pamatoval. Povídali jsme si o dětech, trochu jsem přeháněl, trochu se naparoval. Chtěla si týpka z lepší rodiny a celý večery tvrdila mi, kde si, co si. Slyšela tikat sluneční hodiny a měla dokonalej přehled o tom, co se nosí. Já nezapomínám 10 let, jak půl hodina.

0: Hezké odpoledne, těší nás, že ladíte rádio Jihlava. Třebíč bude opakovat aukci stavebních pozemků v Nehradově. Z 20 město zatím prodalo 7. Vyvolávací cena je přes 5,5 tisíce korun za metr čtvereční. Elektronická aukce posledních městských pozemků určených na stavbu samostatných rodinných domů bude od 17. do 20. srpna. Takové jsou novinky z našeho kraje, teď k dalším hitům rádia Jihlava.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 39,90 a soličelo prosecco 3/4 litru s apkou pouze za 59,90. Albert, dle srovnání k 3. 6.

pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Tullamore Dew, třikrát destilovaná irská whisky, žádná celá 7 litru za 299,90. Holba Šerák, ryzí pivo z hor za 11,90. A Jakobs Velvet, instantní káva za 129,90. Až do 16. června. Kaufland.

0: se slevou až 70%. Opakuji, výprodej až minus 70%. Opakuji, brutálních 70%. XXXLutz.
1: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
2: Přeji hezký den. Navrhované zavedení trestnosti neoprávněného podání návykových látek jinému člověku bez jeho vědomí vláda pravděpodobně podpoří. Poslanecká novela trestního zákoníku míří zejména na případy přidání omamné látky do nápoje. Jde ale také o přimíchání omamné látky do jídla nebo o její injekční podání.
1: Co se děje v kraji?
2: Dozvědět se nové informace o architektuře, historii místních částí i památek a podívat se na místa, která jsou běžně nepřístupná, mohou opět lidé, kteří se vydají s průvodci na procházky Havlíčkovým Brodem. Městské divadlo a kino zahájilo jejich druhý ročník. Další vycházka je na programu zítra. Zaměřená bude na okolí vlakového nádraží a nádražní ulici. Ještě okolo roku 2010 věřila v existenci inteligentního mimozemského života méně než polovina Američanů. Podle nového průzkumu dnes tento názor sdílí už většina, konkrétně 63%. Přibližně jeden z pěti si navíc myslí, že už lidstvo s mimozemštěny navázalo kontakt. Další očekávají, že k němu teprve dojde. 17% Američanů také uvedlo, že osobně vidělo něco, co považovalo za UFO.
1: Sport.
2: Automobilový jezdec Dominik Stříteský ovládl rally Hustopeče a upevnil si vedení v mistrovství České republiky. Druhý skončil Adam Řezík a třetí Filip Mareš.
1: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
3: Hezké odpoledne, díky, že ladíte Rádio Jihlava. Žďár nad Sázavou investuje do rekonstrukce kotelny Libušín 215 milionů. Víc informací přidám za pár minut. Zůstaňte s námi.
1: 101.1 FM. Rádio Jihlava. Vaše jednička s českými

odpoledne těší nás, že ladíte rádio Jihlava také dnes. Žďár nad Sázavou investuje do rekonstrukce kotelny Libušín 215 milionů korun. Nově vytvořená teplárna by měla zcela převzít zásobování teplem ve městě od topné sezony na přelomu let 2027 a 2028. Teď ale z rádia Jihlava další hity, mějte pohodu.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Šéfe, mám pro vás dvě zprávy, dobrou a špatnou. Ta špatná je, že vaše manželka vám zahýbá s celým představenstvem.
2: Aha, a ta dobrá?
1: Pochvalují si ji a tak dostanete mimořádné prémie.

0: Hezké odpoledne těší nás Žiladíka Rádio Jihlava. Prezident Petr Pavel s manželkou Evou navštíví příští týden v úterý a ve středu Vysočinu. Program cesty se zaměří především na dostavu jaderné elektrárny Dukovany. Tématem bude i obranný průmysl a životní prostředí. Prezidentský pár se na Vysočině setká se zástupci samospráv, ale i podnikateli, odborníky, zástupci neziskového sektoru a s občany. Teď ale zpátky k hitům Rádia Jihlava. Mějte krásný den.
1: Co se tady děje?
2: Co se chystá?
3: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
4: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
3: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90. A Radegast ryze hořká 12, půl litru jen za 21,90. Albert. Dle srovnání k 3. 6.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Přeji hezkou neděli. Dominantou památníku Lidice je už více než čtvrt století sousoší dětí, které byly v souvislosti s vyhlazením Lidic nacisty zavražděny. Pomník je ale výrazně poničen vlivem počasí a sochy už dávno nevypadají tak, jak by měly. Potřeboval by rozsáhlou restaurátorskou péči. Na to ale památník nemá peníze. Jediná socha, která zůstává zachovaná, je postava chlapce, který stojí uprostřed skupiny dalších dětí. Ta byla jako jediná odlévaná v zahraničí. Ostatní sochy v Česku.
0: Jihlava aktuálně.
1: V Jihlavě pokračuje práce na stavbě nové trolejbusové trati. Povede mezi parkovištěm Park and Ride v Žižkově ulici a nákupním centrem City Park. Později pak ještě dále směrem do rozvojové oblasti Horního Kosova. Trať povede přes Znojemský most, který v příštím roce zbourají a místo něj postaví nový. Britský král Karel III. Má sice narozeniny až v listopadu, ale oficiálně je slaví v červnu společně s Brity. Ani letos nechyběla vojenská přehlídka a procesí, ve kterém se král a jeho rodina vydali usazeni v kočáře z Buckinghamského paláce do ulic. V Británii se mezitím probírá, s kolika penězí může armáda počítat.
0: Sport.
1: Vedení hned několika místních samospráv v Anglii vyzvalo fotbalové fanoušky, aby nevyvěšovali vlajky na veřejném prostranství, protože se snaží udržet atmosféru vřelé a soudržné komunity. Důvodem je obava ze zastrašování migrantů. Ty, kteří bez povolení vyvěsí vlajku na veřejném prostranství, chtějí úředníci trestat.
0: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Přeji hezkou neděli, díky, že ladíte Rádio Jihlava. Katka vás zdraví. Víme, že Jihlavská zoo má mládě pekary Wagnerova. Podrobnosti za chviličku.
0: Rádio Jihlava. 101.

Hezké odpoledne, díky, že posloucháte Rádio Jihlava. V jihlavské zoo mají mládě pekary Wagnerova. Druh, který byl dřív považovaný za vyhynulý, začala zoo chovat v roce 2014 jako první v Česku. Teď má skupinu 7 zvířat. Mládě se narodilo koncem května. Tak ať se daří a teď z Rádia Jihlava další hity.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Přijde chlápek do obchodu a říká: dobrý den, prosím vás, máte kýbly? Máme, umělohmotné. Chcete 7, 8, 9, 10 litrový? Tak třeba 7 litrovej. Máme modré, červené, zelené, žluté. Dejte mi modrý. No a na co ho potřebujete? Hoří mi byt?

Posloucháte rádio Jihlava taky o víkendu a uslyšíte, že vesnicí roku na Vysočině je osoba Býtyška na Žďársku. Víc informací za moment. Rádio Jihlava.

0: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden jojo bombóny, různé druhy za 14,90. Beef Eater pravý londýnský gin za 349,90 a Radegast ryze hořká 12. Prémiový světlý ležák s plnou chutí za 19,90. Až do 16. června. Kaufland.
1: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
2: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.

pondělní odpoledne, díky, že ladíte rádio Jihlava. Vesnicí roku na Vysočině se letos stala osová Bítiška na Žďársku. Obci s 950 obyvateli udělila hodnotitelská komise titul za péči o veřejný prostor, živou komunitu a rozvoj venkova v duchu tradic i moderního života. Krajského kola soutěže se zúčastnilo 18 obcí. Takové jsou novinky z našeho kraje. Teď další hity pro váš lepší den. Právě.

0: Rádio Jihlava 101.1 FM. Rádio Jihlava. Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Přeji hezkou neděli. V Česku podle dluhových poradců roste počet lidí, kteří se zadlužují kvůli sběratelským kartičkám s postavami z japonského seriálu Pokémon. Původně šlo o obyčejnou karetní hru. Postupně si je ale lidé začali kupovat i jako investici. Sběratelská vášeň se však některým vymkla z kontroly a výsledkem jsou dluhy v řádu i stovek tisíc korun.
0: Co se děje v kraji?
1: Pelhřimov chce založit energetické společenství Pelhřimov. Díky zapsanému spolku bude moci sdílet energie mezi svými odběrnými místy, kterých je 273. Členy spolku budou město a jeho organizace. O vzniku bude rozhodovat tento měsíc zastupitelstvo města. Na Ukrajině přibývá žen, které chtějí vstoupit do armády. Oproti Loňsku jich přibylo 7 tisíc. Celkem ukrajinské ozbrojené síly čítají přes 75 tisíc vojaček. Loni se přes 5 tisíc z nich účastnilo přímých bojů na frontové linii. S trvající válkou v ukrajinské společnosti vyvstává také otázka povinné mobilizace žen.
0: Sport.
1: Motocyklový jezdec Filip Salač se chystá na největší závod v kariéře, kterým by pro něj měla být příští týden Velká cena České republiky. Povzbuzený druhým místem v Maďarsku, což bylo před týdnem jeho první pódiové umístění po téměř dvou letech, chce na domácí trati v Brně opět bojovat o stupně vítězů. V ideálním případě o vítězství.
0: Rádio Jihlava, 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Hezké odpoledne z rádia Hlava zdraví Katka. Víme, že o víkendu otevřených zahrad se na Vysočině otevře 28 areálů. Buďte s námi, dozvíte se víc.
0: 101.1 FM. Vaše jednička s českými hity. Rádio.

den, když mé tělo orosí dech. Už dobře znám to tiché hřmění, kdy zrcadlením se vrací to, co ztrácím.

Pěkné odpoledne, díky, že ladíte Rádio Jihlava. O víkendu otevřených zahrad se na Vysočině otevře 28 areálů jako před rokem. Některá místa budou přístupná celý víkend, jinde bude otevřeno jen v sobotu nebo v neděli. Letos se v Česku koná už 16. ročník. Tak si to nenechte ujít, teď další hity Rádia Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Inzerát. Darují hada škrtiče. Již prověřený. Nutno odmotat z tchýně.

0: Na rádiu Jihlava před námi další hit je tak víc o tom, že Třebíč bude opakovat aukci stavebních pozemků v Nehradově. Další podrobnosti během pár minut.
1: Hravé jaro na rádiu Jihlava.

0: odpoledne těší nás, že ladíte Rádio Jihlava. Třebíč bude opakovat aukci stavebních pozemků v Nehradově. Z 20 město zatím prodalo 7. Vyvolávací cena je přes 5 500 korun za metr čtvereční. Elektronická aukce posledních městských pozemků určených na stavbu samostatných rodinných domů bude od 17. do 20. srpna. Takové jsou novinky z našeho kraje, teď k dalším hitům Rádia Jihlava.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 39,90 a soličelo prosecco 3/4 litru s apkou pouze za 59,90. Albert, dle srovnání k 3. 6.

zase střílejí do lidí. Naštěstí v cizích krajích u nás všechno je v pořádku. Chlapi v hospodě, děti si hrají a tam rodina u stolu dostane úřední zprávu. Váš syn byl zastřelen. Zaplaťte za popravu. Ale táto, zas jsem tě 10 roků neviděl. Já nechci motorku, co si mi slíbil za vysvědčení. Ale táto, jak to mám udělat, abych se nestyděl, že jsem ještě naživu, že taky nejsem zastřelený. Zase střílejí do vzduchu a do špatných lidí. Tak všechno je v pořádku, když Pán Bůh to řídí. Všichni se sejdeme.

už dávno není to v pořádku. Láska se nedá dělit dvěma a naše rodina u stolu čeká úřední zprávu, ale střílet se nebude ani šampaňským na oslavu. Ale paní, jak mám žít bez otce a bez syna a bez ducha se motat po hospodách čekat.

0: hladu. To asi s pití špatně mi tráví. Už taky nejsem v pořádku. A možná už se neuzdravím, ale nejsem z toho nervózní. Jedna jistota mi zbyla, není písnička tak dlouhá, aby neskončila. Není písnička tak dlouhá, aby neskončila. Není písnička tak dlouhá.
1: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Tula Mordiu, třikrát destilovaná irská whisky, žádná celá 7 litru za 299,90. Holba Šerák, ryzí pivo z hor za 11,90. A Jakobs Velvet, instantní káva za 129,90. Až do 16. června. Kaufland.
2: Milé Česko, KFC vás zve, objednejte si, co chcete, a polovinu platíme my. Stačí uvést kód KFC50 a máte slevu 50% na celou objednávku. Jen teď, jen v KFC.
3: Akce KFC 50 trvá do neděle 14. června. Neplatí pro službu KFC rozvoz a jiné služby rozvozu jídel.
4: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
5: Přeji hezkou neděli. Česká armáda už před polovinou roku splnila letošní náborový cíl, který počítal s přijetím 2250 mužů a žen. Podle velení směřuje k tomu, že letos získá až 3300 nových vojáků, což by bylo nejvíc od profesionalizace. Podle vojska pomohly mírnější podmínky, jednodušší přijímací proces i vyšší platy a benefity.
4: Jihlava aktuálně.
5: Rada města schválila pořízení 37 nových košů, 22 z nich bude v centru Jihlavy. O rozmístění košů město rozhoduje mimo jiné i na základě podnětů občanů. Ve městě je aktuálně okolo 700 košů. Švýcaři dnes v referendu rozhodují o tom, jestli by Alpská konfederace, kterou nyní obývá asi 9,1 milionu lidí, měla omezit počet svých obyvatel na nejvýše 10 milionů. Hlasování, které je první svého druhu na světě, by mohlo výrazně omezit přistěhovalectví i z Evropské unie, která má se Švýcarskem dohodu o volném pohybu svých občanů. Postoj k otázce rozděluje veřejnost, průzkumy ukazují na těsný výsledek.
4: Sport.
5: Český miliardář a majitel fotbalové Sparty Daniel Křetínský se stane největším akcionářem West Hamu United. Jeho podíl v klubu, který nedávno sestoupil z Premier League do druhé anglické ligy, vzroste z 27 na 43%. Posílení vlivu Křetínského je reakcí na skandál spolumajitele klubu Davida Sullivana, který drží přes 38%. Britský miliardář čelí obvinění, že v minulosti zneužíval svého postavení a vynucoval si sex u často velmi mladých žen.
4: Rádio Jihlava 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
6: Hezké odpoledne, díky, že ladíte Rádio Jihlava. Žďár nad Sázavou investuje do rekonstrukce kotelny Libušín 215 milionů. Víc informací přidám za pár minut, zůstaňte s námi.
4: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

Hezké odpoledne, těší nás, že ladíte rádio Jihlava také dnes. Žďár nad Sázavou investuje do rekonstrukce kotelny Libušín 215 milionů korun. Nově vytvořená teplárna by měla zcela převzít zásobování teplem ve městě od topné sezony na přelomu let 2027 a 2028. Teď ale z rádia Jihlava další hity, mějte pohodový den.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Včera jsem měl konečně radost, že jsem opět viděl svou tchýni. Počkej, ty máš rád svou tchýni? Ne, zavolali mě k identifikaci.
0: Znáte nějaký vtip? Pošlete nám ho. Produkce@radiojihlava.cz.

0: Vyladíte rádio, Jihlava Katka vám přeje pohodové odpoledne. Prezident Petr Pavel navštíví příští týden Vysočinu, podrobnosti za chvíli.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio.

0: Hezké odpoledne, těší nás, že ladíte rádio Jihlava. Prezident Petr Pavel s manželkou Evou navštíví příští týden v úterý a ve středu Vysočinu. Program cesty se zaměří především na dostavbu jaderné elektrárny Dukovany. Tématem bude i obranný průmysl a životní prostředí. Prezidentský pár se na Vysočině setká se zástupci samospráv, ale i podnikateli, odborníky, zástupci neziskového sektoru a s občany. Teď ale zpátky k hitům rádia Jihlava, mějte krásný den.
1: Rusko stupňuje útoky na civilní cíle na Ukrajině. Ve válce, kterou rozpoutali Rusové v Evropě, už byly zabity 100 000 lidí, včetně dětí. Každý může přispět na pomoc. Přímo na účet ukrajinské ambasády UČSOB 304 452 700 304 452 700.
2: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.

0: samé hity, i ty z mládí. Rádio Jihlava. Máme vás rádi.
1: Rádio Jihlava.
2: Sunny,

si jsem sníval o Nilu a pak se plavil po Vltavě. Já věřil spoustě omylů a dodnes nemám jasno v hlavě, nemám jasno v hlavě.

čekám, co se ještě stane. Mám pořád v duši dítěte a říkají mi starý pane, já citově jsem založen, při smutných filmech slzy roním a měl jsem taky málo žen. Teď už to asi nedohoním, už to nedohoním.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Přiběhne Roman domů a říká, potřebuju honem stovku, někdo ve třídě rozblokno, ale neudělal jsem to schválně.

0: Česko, KFC vás zve, objednejte si, co chcete a polovinu platíme my. Stačí uvést kód KFC50 a máte slevu 50% na celou objednávku. Jen teď, jen v KFC.
1: Akce KFC 50 trvá do neděle 14. června. Neplatí pro službu KFC rozvoz a jiné služby rozvozu jídel.

0: životy fajn. Život je jako jahoda, co tě našle, háčku daj.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Včera jsem měl konečně radost, že jsem opět viděl svou tchýni. Počkej, ty máš rád svou tchýni? Ne, zavolali mě k identifikaci.

0: Rádio Jihlava 101.1 FM. Rádio Jihlava. Rusko stupňuje útoky na civilní cíle na Ukrajině. Ve válce, kterou rozpoutali Rusové v Evropě, už byly zabity 100 000 lidí, včetně dětí. Každý může přispět na pomoc. Přímo na účet ukrajinské ambasády UČSOB 304 452 700 304 452 700.
1: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.

Podlemem vaší sukně spatřil jsem málo, však stačilo to k tomu, aby se špatně spalo. Léky a medicína od vrchnej sestry a s vámi, moja drahá, a s vámi, ach drahá, som vlastně já somár, hrál celou noc tenis a prehrál som na gemi šestry, je. Yeah.

říkají a všude píše se, že prej je moderní a zdravý jen tak chodit po lese. A já bych řekl, že na tom kruci asi něco musí být, když o tom zpívá na svém albu už i Justin Timberlake.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Říká paní Novotná manželovi, včera si zase přišel domů ožralý. Kdo ti to řekl? No ty sám. A víš vůbec, kolik toho ožralý nakecají?

Nenávist rozprostřela stín, sluha svůj rozkaz vyplnil a pak zastavil se čas.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Taky jednou jsem stála v Jámě, to jsem byla v ABC, s tou pětistovkou a mockrát se stalo, že jaksi kolegové pro obveselení mi ho poponesli. Pač tu pětistovku, čtyři lidi klidně. A já jsem potom ječela, že mi někdo ukradl vůz, že jo. Oni se děsně smáli a já jsem zase zastavila. Tam se v té ulici v Jámě se nedalo parkovat. Tam měl každý podnik vyhrazený parkoviště. Takže kdekoliv se zastavilo, tak samozřejmě špatně. Ale já jsem si říkala, no zase na chviličku, vždycky jsem si to sama tak zdůvodnila, že se vlastně za chvilinku vrátím. No vrátila jsem se zase o čut později a už na rohu jsem viděla, jak u toho mýho vozu, teda vozu, u té sardinky, stojí příslušník a nějaký pán a pořád ukazují na ten malej, že tam stojí, nikomu nevadila. No nějaký žalobník. A já jsem si myslela, ježiš, to šlo o chvilinku. A oni se oba dva v určitý okamžik otočili k tomu mimo vozu zády a něco tam ještě zase si povídali a já jsem se připlížila. Pomalu jsem odemkla tu pětistovku, sedla jsem si tam, vytočila jsem okýnko, přirazit ty dveře už jsem nemohla, protože to by bylo jako zvukově, by se otočili hned. Že? A teď jsem tam seděla, to člověk v té pětistovce vypadal, jak když sedí na chodníku. Jo? A teď jsem tam tak jak hříbek, jsem tam seděla, vytočený to okýnko a oni se oba dva otočili a strašně se lekli. To nikdo nevypadá inteligentně, když se lekne, jo. A ten příslušník, jak se lek, tak to jak si zpracoval to leknutí a povídá, nezlobte se, paní Bohdalová, u mě je to za 200 korun a zase vás musí něco napadnout. Já jsem se na něj zadívala a řekla jsem, to jděte do prčic. U mě je to lacinější, ovšem takovýhle.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
2: Byla jsi mi loučí, světlem pochodní a teď nesnesu tvůj žár.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Tohle svět je sice super, ale někdy není tak úplně super. A tohle holka, ta Hanka, to je fakt citlivá. Fakt super holka to je. A já jsem jí to všechno řekl, že s ní chci žít, že jí mám rád.
2: Jak žít? Ty už jednu holku máš, ne?
1: Cože?
2: No Alici, ne?
1: Jakou Alici?
2: No jakou Alici asi?
1: No to bych si přece... A ty myslíš Alici? No s tou jsme se rozešli, ne?
2: Nerozešli.
1: Když jste byli na tom nádraží, jste jí mávali, jste křičeli ahoj.
2: Já jenom za tetou do Německa.
3: A kámo, jsi úplně vyřízenej. Ty fakt už ani nevíš, pomalu s kým chodíš. Víš vůbec, jak se jmenuješ? Fakt to nehul, jako, fakt nehul to, hele.
1: Ty vy mě chcete dostat do nějaký schýzy, nebo co?
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Náš tatínek, na rozdíl ode mě, maminka taky nepila, nekouřila, pochopitelně, tenkrát to nebylo ve zvyku. Nebo tajně, že ženský kouřili ve stodole, pak byly požáry tenkrát. Požáry. Ale tatínek náš naznačil jemně mamince, že to je jeho den. Den sovy. Tatínek řekl, andělko, dej mi něco malinkýho k večeři, já jdu k Johanovi, jemu to nějak špatně kape. Maminka neřekla půl slova. A když se tatínek vracel, tatínek se vracel velice brzo, pač se to pak nějak rozkapalo tam, nebo co. No to, tak maminka ho zahlídla a šla mu z cesty, protože věděla, že když je chlapic, no to je nemá žádný smysl s ním jíst nějaký psychologický testy. Na štejnek byl velice snadno identifikovatelný i v meze. On šel takhle. Tvrdý jako veka. A maminka dala příkazy. Řekla rychle. Laďa mu bude otevřít. Mařík, ty odestel v kuchyni, pač to nestavu teď dnes s maminkou spávat nesmí. Pač to by nás bylo čít dál víc furt. Řekla, a Laďa, až ho přivede, tak ho mírně podrazí, lida mu sundá boty a Mařka ho přijdu si duchnou a pak přijdu já. Já jsem tatínkovi otevřel dveře, ne, že by to neuměl, on nám jednou do kuchyně přišel s futrama. Takhle tam přišel junák, ty ponkajzni už byly uvolněny nějaký. A tak jsem otevřel, tatínek řekl, hodnej, dostaneš kolo, já jsem měl 7 bicyklů slíbených za první. Ano. No a uvedl jsem tatínka do kuchyně, tam si ho mírně podrazil, tatínek spad na posteli, tam jsem dávala boty, Mařka ho dusila. Tatínek, co to je za hru, co se mnou děti provádíte, tohle. A můj tatínek byl vášnivý zpěvák. Ten by tě miloval nade všecko. Tatínek dovedl na člověku ocenit nejvíc hlas, když krásně zpíval. A tatínek byl ještě jakový organizátor. On nás viděl víc pohromadě, tak nám rozdával hlasy hned. A s jednou, i 12. hlas jsem jednou obdržel. První, druhý, třetí, čtvrtý, pátý, šestý a tak dále. A tatínek řekl, první, druhý, třetí, čtvrtý, hej, Sobotěnka! A zhebnul. A to, že přestal zpívat, bylo znamení pro maminku. Ta přišla, podívala se, je správně zakrytej, protože se byl picnutej a byl to tatínek a byl to živitel. A nechala si to oproti míženě na ráno. Ono už stačilo, že tatínek zjistil, že se probudil v kuchyni, tak hned věděl, o co běží. Nasadil takový probrovinilej výraz, jak věrný džurbas. A po mamince, která už kmitala kolem plotny, tak koukal a maminka jakože vzduch. Ale to jí vůbec nebránilo, aby tatínkovi nedala do velkého hrnku na kafe, ten vývar ho vězit, paž takhle se mohli picnout někde chlapi jenom ze soboty na neděli, paž v sobotu se ještě dělalo, že jo? Tak jsme měli vždycky hovězí polívku, dala mu malou lžičku, paž oproti mý ženě měla představivost. Dovedla si představit, jak tatínek tam má po včerejšku poleptaný ty trubky. Tatínek nabíral pěkně a srkal, až to stíčelo, ale porád tu maminku sledoval tím pohledem. Pochopitelně, když to bylo v letě a měli jsme bramborovku, tak maminka kvůli tomu, že tatínek se picnul, neběžela koupit 100 kg hovězí, jo. To maminka normálně spařila, petržel a osolil.
0: Hravé jaro na rádiu Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: No, bylo by toho strašně moc, co by se dalo vykládat a vzpomínat na spoustu věcí, ale vzpomenu aspoň ještě na jednu. My jsme jezdívali s provázkem na letní soustředění. To byla vždycky taková docela prima věc, plynulý přechod z dovolené do sezony. My jsme jeli do jižních Čech, většinou to bylo na Komáří louku, ta louka se jmenovala Dobře, protože ti komáři nás navštívili hned po příjezdu a už nás nikdy neopustili. Tam jsme bydleli ve stanech, tam jsme rozeskoušeli hru a přijeli jsme s tím do Brna a tady jsme to vlastně doskoušeli a měli jsme premiéru hotovou. A tam tenkrát si pamatuju, my jsme šli jednoho večera s Frantíkem z hospody z Jarošova. Byla noc, taková tichá, vlaha, uniletní, jak říkával pan Verich. A jenom občas se ozvala sova a občas šplouchla ryba v nedalekém rybníku a žába kvákla, bylo taky posvátní ticho. A my jsme šli po té silnici a mlčeli jsme, nic jsme neříkali a bylo nám dobře. A Franta najednou říká, ty poslouchej, Miro, někdo jede na kole. Říkal, no to je možný, no a co? Jako? No ne, no počkej. Někdo jede opravdu na kole, člověče. Ty víš co, hopni do rigolu. Říkám, proč? Hopni do rigolu. Tam se nedalo nic moc namítat, že já jsem hopnul do rigolu, teď jsem tam seděl v těch kudlibabkách a zima byla a to. A najednou se skutečně z té tmy vyloupnul zvuk. A jel takovej dědek na kole a šněroval to od pangejtu k pangejtu. Patrně jel ze stejný hospody, jako jsme my dva šli z toho Jarošova. A blížil se k nám. Já čekal, co bude. Franta ho nechal dojet až na naší úroveň, takhle. A až byl ten dědek na naší úrovni, tak do té posvátné tichý noci se ho zeptal, jak se ti šlape. Kdyby na něho bafnul, jo. My jsme měli jednoho takového dobromyslného technika, ten nás strašil, vždycky říkal, baf, to jsi zlikl, co? Ale ne, on prostě se ho tiše zeptal, jak se mu šlape. Já nevím, do jaký míry se vyznáte v cyklistice, ale jestli vám třeba říká něco jméno Olaf Ludwig, mistr závěrečných spurtů, no ten by na toho dětka neměl. Protože co s tím se stalo, no veškerý dopingový aféry, to nic není proti tomu. Že před ním byl kopec, ten kopec se jmenoval Strmilovák. Ten vůbec neměl daleko do toho jména, spíš naopak velmi blízko. Ten dědek do toho kopce udělal a zmizel. Já jsem přesvědčený, že jestli ten dědek žije, a já bych mu to přál, pak by si to zasloužil, jestli ještě dneska žije, tak ten brázdí jižní Čechy na kole, protože to byl neskutečně raketový start, jo. No ale to bylo prostě to geniální, to furt ve střehu, jak ten Franta prostě mu vstoupil do života, nechal ho vyjet ten Strmilovák a řekl, no nic, pomalu, půjdem a šli jsme. To bylo na něm to obdivuhodný a musím říct, že teda mě docvakla úplně definitivně ta jeho teorie furt ve střehu v Praze, když jsem jednou se byl podívat na víkend na nějakým představení a stál jsem tam v bufetu, jmenoval se Družba, bylo to na dolní straně Václaváku a tam v tom bufetu ve 3 hodiny ráno jste dostali ještě klobásu s hořčicí na přepáleným tuku a to a po nějakým divadle se tam vždycky každý zastavil a já jsem stál vedle takového chlapa, který vypadal jako brněnský Dolfa, pamatujete si na něho, jo? Doktor Špína, jo? Takový prostě ty fousy a prokvetlý nudlem a to měl, jo? A takový smrdutej kabát a teď tam stál a měl tam vystátý důlek v tom bufetu a díval se takovýma moudrýma očičkama na to dění v tom bufetu a vešel takový patrně úředníček s takovou placatou taštičkou a za ním v závěsu na tehdejší dobu ne zcela ještě úplně tak často vidívaná noční sociální pracovnice. Teď on tam vešel, ten úředník, a bylo mu trapně, nechtěl být viděný, jo. A tak jako říkal jenom, prosím vás, já bych chtěl jenom jednu tu čokoládu Milena, jo. A ona mu říkala, jsi až normální, koupíš mi snad hořkou, ne? Samozřejmě, dobrý večer, promiňte, ne, tak mi dejte tu hořkou, jednu za těch 8, jo, jak tam máte, jako to. Tak mi snad koupíš 2, ne? No jo, pořád, tak, to jsou takové věci, že jo, to, promiňte, dejte ty 2, ty čokolády, tady máte 16 a my pomalu půjdeme. Já ji ani neznám, víte, ona taková celkem jako, to na mě přivěsila, teď chce čokoládu, je to takový život, no, naschledanou a odešli. A ten člověk, co stál vedle mě, s těma nudlema v těch fousech a to pozoroval, pokýval hlavou a pronesl naprosto fatální větu, kterou jsme potom mnohokrát použili a nakonec i dneska zazní.
2: Jojo, pořád se něco děje.
1: Tam to dotuklo všecko, protože furt ve střehu a pořád se něco děje mě, jak si patří k sobě. Já jsem s Frantou, když jsem byl, musel být samozřejmě furt ve střehu, protože jinak se pořád něco dělo a většinou na můj vrub, ale bylo to krásné to, co se dělo a říkám zcela zodpovědně a rád, nikdy na to nezapomenu. Nikdy nezapomenu díky Frantovi na to, co jsem tady prožil a nikdy nezapomenu na něj. Říkám, doufám, že jednou v těch piškuntálích budeme moct pokračovat. No a protože si myslím, a určitě nebudu daleko od pravdy, stejně jako si to myslíte vy, že v nejlepším je potřeba přestat, tak vám moc krát děkuju za to, jak jste dneska byli a doufám, že se zase někdy setkáme. Naschledanou.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio.

0: vážení přátelé, budu vám vyprávět takovou malou detektivní příhodu, kterou mi vyprávěl jeden můj známý a kterou současně zažil loňského roku v Jugoslávii. On sám byl do této příhody tak trochu zapleten, takže celý případ bude věrohodný a... Prosím vás, co je tam? Tady musí být ticho, tady nemůžete rušit.
1: Já mě se nenechte rušit, já tady potřebuji nějakou informaci, takže se tady na něco ptám, to je hned, prosím vás.
0: No ale promiňte, teď nemůžete, tady probíhá program.
1: Já vím, mě se nenechte rušit, já se tady jenom, já si chci něco zapsat, to je hned, prosím vás. A nebo kdybyste mi to řekl třeba vy... Vy vypadáte dost informovaně, já potřebuji nějakou informaci.
0: No počkejte,
1: informaci.
0: Promiňte, já vám teď nemohu podávat žádné informace, tady se natáčí pořád.
1: Já vím, já jenom, cože se tu natáčí, říkáte?
0: Pořád se tu natáčí.
1: Ano, tak já si to jen napíšu, tak říkáte, že se tu pořád natáčí, ano?
0: Ale podívejte se, ne pořád, ale pořád, rozhlasový pořad.
1: Jo, pořád, rozhlasový pořad, aha, ano, ano.
0: No.
1: A to je, prosím vás, rozhlasový pořad do rozhlasu, ano?
0: No, ano, do rozhlasu, ano, a proto jako tady nemůžete rušit.
1: Ne, to já nebudu rušit taky, samozřejmě to já nebudu, to se nebojte, to je... Vím přeci, že když se tady teď něco natáčí, že tady nemůžu rušit, jo, to je samozřejmě. Mám přece rozum, ne, to je samozřejmě. To já si to jenom rychle napíšu, víte, hned to bude, to je hned. To já si to jenom rychle napíšu.
0: Prosím vás, takhle dělejte rychle.
1: Ne, rychle, to já, to bude hned, jen se nebojte, to já zase, když píšu, tak to já píšu rychle, to se nebojte. No tak, někdy samozřejmě taky píšu pomalu, že jo. Ovšem, když vím, jako, že to kvaltuje, že jo, že to potřebuje nějak narychlo, nebo tak. Tak to já píšu rychle, to se nebojte, to já píšu jak namydlenej, to se nebojte.
0: Prosím vás, tak už si to konečně napište.
1: Lidi, už to píšu, vidíte, že už to píšu, to bude hned. Tak dneska máme, dneska, to se nebojte, to je, víte, že vy jste tak trochu podobnej mojí manželce?
0: Ano.
1: Až na ten knír ovšem, víte?
0: No dovolte, přece já žádný knír nemám.
1: No vy ne, ale moje manželka, víte?
0: Prosím vás, podívejte se, tady běží program.
1: Ne, už to bude, když vidíte, že už to píšu, už to bude. Tak dneska máme 1. dubna 1965. No vidíte, už to bude, to je hned. Jak ten čas letí, vidíte, už zase 1. dubna. Ještě nedávno byly Vánoce, už je zase 1. dubna. Toto letí.
0: Prosím vás, dělejte, vždyť vidíte, že tady probíhá program.
1: Ne, už to bude, vidíte, ještě jenom závěr, už to bude.
0: No,
1: tak ještě, už to bude. No tak teďko máme, počkejte, kolik to máme, 20 hodin 30 a ten pořad se jmenuje, jak se jmenuje ten pořad, prosím vás?
0: Co s načatým večerem?
1: Co říkáte?
0: Co s načatým večerem?
1: No tak já ani nevím, asi pak půjdeš někam na pivo, nebo ale. Co?
0: Podívejte se, to není otázka, to je název dnešního rozhlasového pořadu,
1: jo,
0: co s načatým večerem.
1: Jo, tak to je název, já myslím,
0: no,
1: že se mi to ptáte.
0: Ale
1: jako,
0: ne,
1: to název, já rozumím,
0: otázka.
1: To je otázka, no, tak... Co s načatým večerem? Jo, a vaše jméno ještě, kdybyste měla skvěle řekl.
0: Ale no tak to snad je jedno.
1: Ano, to je jedno, tak mi ho jen řekněte a už no, to bude.
0: Budín František.
1: Budín František. A teď, kdybyste se mě, pane Františku, tady ještě podepsal, prosím vás.
0: Na co to chcete?
1: Tady na ten papír se, kdybyste se mě to...
0: Já myslím, jako na co chcete můj podpis, co si to tady píšete?
1: Jo tak, ale já si tady píšu takové alibi, víte?
0: Alibi?
1: Alibi, ano, ano.
0: Jaké alibi?
1: No, alibi. Alibi to je takové, ne, alibi, jak bych vám řekl, alibi, to je, když třeba potřebujete dokázat, jestli jste byl nebo nebyl tam, kde jste byl, tak abyste nebyl podezřelej, že byste byl někde, kde jste nebyl, tak musíte právě dokázat, že jste byl tam, kde jste byl. Víte, tomu se říká alibi, jaksi.
0: Podívejte se mě, nemusíte vysvětlovat, co je to alibi, to já přece vím. Nebo se myslíte, že jsem hloupej, nebo co?
1: Ale to ne zrovna, no. A třeba se pletu, že jo, no člověk neví.
0: Podívejte se, mě by osobně zajímalo, proč si takovej alibi pro nic za nic píšete?
1: Pro nic za nic. Jak to pro nic za nic? Snad si nemyslíte, že bych si to psal jen tak pro nic za nic, prosím vás, jo? Ale víte, jak je důležitý mít někdy v zásobě takovýhle alibi? Já měl například kamaráda, ten neměl alibi a víte, jak to odskákal? Že to odseděl, pane. Nepak, pane, to je právě velice důležitý mít takovýhle alibi, že jo? Já si právě proto tady píšu přesně každou minutu, víte, kde jsem byl, proč jsem tam byl, co jsem tam dělal,
0: jo,
1: co jsem tam nedělal, s kým jsem to nedělal, všechno. a kdo tam všechno byl, když jsem to nedělal. Všechno si to takhle píšu a nikdo mě nějak nemůže mít v podezření, že by něco...
0: Víte? Prosím vás, a to si takhle píšete?
1: Ovšem, to si sem samozřejmě nepíšu žádný fakta, že jo?
0: Ano.
1: Ale jenom to, co se skutečně stalo, že jo? No prosím, jestli chcete, zeptejte se mě, řekněte nějaký datum.
0: Ale ne, třeba... no tak to na no, tom ne, nezáleží.
1: Jen tak pro zajímavost, řekněte nějaký datum, minutu, já vám přesně můžu říct.
0: Ale no tak 3. května ve 14 hodin.
1: Prosím, vidíte, tady máte, hlejte, duben, květen, květen, 3. května ve 14 hodin, vidíte?
0: No, ano.
1: Se mě zastavilo auto na silnici u Kotěhůlek, vidíte? Jsem zrovna jel autem na borůvky.
0: Přesně. Na borůvky?
1: Ano, ano.
0: Prosím vás, přece v květnu nerostou žádné borůvky.
1: No tak, to nevadí, já je stejně nejím, víte. No tak pojďte, tady, nebo tady to máte dál třeba 14.05, vidíte? Škrtám sirku, abych se podíval, jestli mám v nádrži ještě dost benzínu, vidíte? Přesně všechno třeba, že ano? Nebo tady máte třeba dál 14.30, že ano? Když se kouř poněkud ztratil, rašpluju si z hlavy přiškvařenou čepici, vidíte? Přesně, všechno mám napsaný.
0: No,
1: no prosím, jestli chcete, zeptejte se ještě.
0: Ale ne, no tak já vám věřím, no, to není tak.
1: Tak pojďte na mátku, třeba to odevřu tady, helejte. Tak tady máte třeba 6. červen, helejte, řekněte si nějakou hodinu třeba.
0: No, v 15 hodin.
1: 15 hodin, vidíte? Jsem zrovna na zahradě v altánku, vidíte? Tady to máte 15.10, strkám hlavu do úlu, abych se podíval, jak se mě rojejí včely, vidíte? Přesně všecko třeba. No tady máte druhý den, že ano, třeba. Řekněte si nějakou hodinu třeba.
0: No tak v 21.
1: 21, vidíte, tady to máte. Vystupuju zrovna v cirkuse Kluckí jako muž s obří hlavou, vidíte? Přesně mám všechno zapsané.
0: No,
1: a kdybych to ztratil náhodou, tak tady vepředu mám jméno a adresu, vidíte? Josef Šumferle, adresa.
0: Josef Šumferle.
1: Šumferle, ano.
0: Šumferle, Šumferle.
1: Takže...
0: To jméno je mi totiž nějaký povědomí.
1: Jo,
0: Josef Šumferle.
1: Šumferle, ano.
0: Teď si vzpomínám, totiž když jsem byl ještě u policie,
1: no?
0: Tak jsme tam hledali nějakýho Josefa Šumferle,
1: no?
0: Který byl podezřelý z vloupání do tamní spořitelny. Ha. Šumferle Josef.
1: Vidíte? Vidíte, pane, už je to tady. Zvloupání, Šumferle, říkáte?
0: No,
1: no tak víte, a vidíte ještě štěstí, že si to píšu. Teď si představte, kdybych to alibi neměl. Tak jsem mohl být v podezření. Když je to bylo, jste říkal?
0: Počkejte, to bylo nějak
1: teď si...
0: na mý narozeniny 20. dubna.
1: No, 20. A vidíte to, pane, abyste říkal pro nic za nic. Tady vidíte, na co takový alibi je dobrý. Teď si představte, kdybych to neměl. Tak cože jsem tam dělal, říkal, v kolik hodin
0: jste říkal? Podezřelý z vloupání do spořitelní. Čekejte, to bylo o půlnoci, 24 hodin.
1: Hejte, pane, jste říkal pro nic za nic. A cože to mělo být, jste říkal?
0: No vloupání do spořitelní.
1: Vloupání do spořitelní, no tak vidíte, tady to máte. No tak vidíte. Tak to souhlasí, no vidíte.
0: Souhlasí.
2: Na rádiu Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Já bych pomalinku přešel k takovým těm věcem, o kterých bychom měli hovořit v té politice. To, co je zajímavé. Co bylo pozitivního?
2: Ano.
1: Víte, já mám hroznou radost, že je konečně podepsaná ta česko-německá deklarace.
2: To má pan Mladý opravdu radost.
1: Ano.
2: On je ze Sudet.
1: To nevadí.
2: Jeho tatínek se ještě jmenoval Junge.
1: To si nemusel tady.
2: Byl u Stalingradu.
1: No co, otec byl turista, rád cestoval, tak se podívali do tohohle města, co je na tom, no.
2: S takovou cestovkou tam asi tak byl.
1: Nevím, myslím, že se to jmenovalo Wehrmachtur, nebo takhle. To není důležitý.
2: Ale jeho tatínek byl, přátelé, hodný Němec, já ho znal. To byl takový ten typ východního Němce, Enderáka. On tam střílel do vzduchu, říkal.
1: Ale ne, to není pravda. Táta byl u muziky.
2: Hrál na lehkej kulomet.
1: Prosím vás, z toho důvodu o tom nehovořím, jo. Já o tom hovořím z toho důvodu, že vlastně je to podepsáno, čili máme klid, i když jsou tam některé věci, které bych možná ještě doladil.
2: A už to začíná, zase není spokojený. Přátelé, ale já jsem tu německou otázku už jednou provždy vyřešil.
1: Ty?
2: Mám to vyřešeno. Jak to smest jednou provždy ze stolu navždy.
1: No.
2: Mám to krásně vymyšlený, přátelé. Já bych sem se Němcům omluvil.
1: Ano.
2: Já bych je sem pozval. Já bych je tady s náma nechal rok žít a ty pomažou sami zpátky, to bude kalup. To bude fofr. Ty se zastaví až v Norimberg.
1: Proč o tom hovořím, přátelé? Hovořím o tom, že tohle byla první práce Senátu, jestli si vzpomínáte.
2: Ano.
1: Už se nám uzavírá legislativa, rozumíte, už to začíná fungovat. Bohužel jsme zjistili, že spousta lidí ani neví, co to ten Senát je. Já bych rád vysvětlil ten Senát, tak z nějak trošku...
2: No já bych to, přátelé, vysvětlil pregnantně, já to umím bezvadně.
1: Ty?
2: Jistě. Senát podle decemviri legibus scribundis... Čumíte, paní, co? Koukáte na latiníka. Je latinsky. Škoda, že nevím, co to znamená, ale... Hezky se to poslouchá. Scribundis. Takhle podle tohoto, má to být nějaký římský právo, takže podle tohoto římského práva, přátelé, je senát shromáždění nejmoudřejších a nejváženějších lidí ve státě.
1: No.
2: Teda v Římě.
1: Proč tam dodáváš tyhle bonmoty zbytečný, to bylo hezký.
2: Ano, u nás je to taky tak.
1: Teď je to v pořádku, ano.
2: Když, přátelé, i v tom Římě měli takový úchylky a excesy, třeba za císaře Kaliguly zvolili senátorem jeho koně. Ano. Takže Římané měli v senátu koně. No a my jsme je trumfli.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Všechny psychologické příručky radí, aby ženy v momentě, kdy zjistí, že svého milého neochránili před spáry nevěry, zachovali rozvahu, vyčkali moudřejšího rána a do stavu věcí rozhodně nezatahovali děti. Opak je pravdou. Muži sice nenávidí scény, nenávidí pláč, ale taky nenávidí své špatné svědomí a milují pocit, že bez nich se zhroutí svět. A proto ideální scénou, když chce váš muž opustit společný byt, je, když jedno dítě visí na manželově levém kotníku, druhé na pravém kotníku a vy sama se mu houpáte na krku. Pes kňučí v pozadí. Pak váš muž musí pochopit, že vy tři, dva drobečci a vy, bezmocná, plačící oddaná, bez něj, silného, chrabrého, jedinečného, nedokážete žít. A kdyby váš muž měl pocit, že bez něj žít klidně můžete a šel za svou novou láskou, tak mu schlaďte hlavu. Ano, situace došla tak daleko, že váš partner prostě poslechl hlas svého blbého srdce a pak už je na slzy, prosby a výčitky pozdě. Pak nastal čas na pomstu. Má šestá rada zní zvláštně. Kupte si 25 makrel. Jedna moje kamarádka žije ve Filadelfii. Její přítelkyně se už měla vdávat, když zjistila, že její milý má ještě jednu přítelkyni a že tu si chce vzít ještě dřív než ji. Přítel kamarádku požádal, aby se odstěhovala z jeho bytu. Udělala to. Ale než to udělala, tak koupila 25 syrových makrel a nacpala je do konzoly na záclony. Pak každý den z bytu kamarádky o dva domy dál pozorovala dalekohledem, jak si k jejímu bývalému nová milenka stěhuje své věci. Za týden dalekohledem viděla, jak se dvojice hádá. Pak viděla, jak si milenka ustýlá v jiném pokoji. Pak viděla, jak její bývalý nechává všechny pokoje nově tapetovat. Pak viděla, jak milenka odmítá překročit práh jejich bytu. A pak viděla, jak nakládá všechen svůj majetek do stěhovacího vozu. Nejveselější se kamarádce zdálo, když zahlédla, jak stěhováci nahoru, na všechny ty krámy, opatrně kladou konzoly na záclony.
0: 101.1 FM, Rádio Jihlava, vaše jednička s českými

0: Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm si ty, celý můj svět,
1: laskavá náruč
0: i zběsilý hled.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Vítejte v kotli, přátelé, jmenuji se Plačková, jsem vaše nová kotelnice.
2: Popelnice. To by byla moc plná.
1: Přátelé, nechte si své invektivy na našeho dnešního hosta, prosím.
3: Nevíme, co to znamená, ale klidně si to na něj necháme.
1: Za chvíli přijde náš vzácný host, pan ministr bez portfeje, pan...
4: Co to je do prdelky?
1: Pane, mluvte laskavě slušně, ano, chápu, že jste sice v pytli, teda v kotli, já si vřápa tu kotala pytel.
2: To je dost podstatný rozdíl, paninko. Jak jste vůbec přišla do jiného stavu?
1: Pan ministr už tady měl sice být, ale nevadí, má si nějaké zdržení, nacvičíme si alespoň nějaké reakce, aby tady byla opravdu kotelnická atmosféra, no. Tak například, když se vám něco nebude líbit, všichni zvoláte sborem fuj, prosím, nacvičme si. Ano, a teď naopak, když se vám něco líbit bude, zvoláte bravo. Ano.
4: To nebude potřeba.
1: A tamhle vidím už přicházet. Vítejte, vítáme, hezký večer. Tady už přichází náš dnešní host, pan ministr bez portfeje, že doktor, profesor, kandidát věd Milan Pitkin. Dobrý večer. Pane profesore, jak jste to dokázal v tak krátké době se dopracovat k tolika titulům? To já bych teda nedokázala, víte.
4: Stačí nebejt úplně pitomej.
1: Lichotka úvodem tady pro všechny lidi v kotli, že? Ale přijdete pozdě a hned nás urážíte, pane ministře.
4: Já se musím omluvit. Měl jsem cestou malou nehodu. Pěstují si to totiž tělesnou zdatnost. Tak jsem se měl nejdřív asi 10 kilometrů na kole. Potom asi 10 metrů na kolečkových bruslích. Potom 10 kilometrů v záchrance. Ale už je to dobrý. Jen se mi to trošku vrátil koktání.
1: Pane ministře, vás jmenoval náš pan prezident ministrem bez portfeje.
4: Já vám do toho musím skočit, paní Plačková. Musíte divákům nejdřív vysvětlit, co to je, že jsem ministr bez portfeje. Co je to ten portfej? Aby si náhodou diváci nemysleli, že jsem ministr bez přirození, že jo? Takový úraz jsem zase na těch kolečkových brůzích. Ne.
1: Připomínka, bez portfeje znamená bez oboru působnosti, že? To znamená, že pan ministr může do všeho mluvit, ale je také za všechno zodpovědný. Ale tak nějaké otázky bych prosila, přátelé, vy vůbec na slova pana ministra nereagujete.
2: Je nám ho líto, že koktá.
1: Ale pana ministra vám nemusí být líto, velice silná osobnost. Vedle našeho pana prezidenta byl jedním z lidí, kteří se nejvíce zasloužili o pád totality v naší zemi, víte? Tak prosím vás, tamhle vidím, tamhle pán s mikrofonem chce položit otázku.
5: Jsem invalida. Jednou v zimě spadlo malé dítě do rozbouřené řeky. Já jsem pro něj skočil a zachránil jsem ho. Pak mi namrzly nohy a jednou mi museli uříznout. Teď mám invalidní důchod, no a za ten se přeci nedá žít, no to je nějaká spravedlnost.
1: Prosím vás, pane ministře, chtěl byste reagovat?
4: Patří ti to, má. se starat za sám o sebe a nestáká dovody pro nějaký cizí pár chanty.
1: Ministře, to snad nemyslíte vážně.
4: Co řeknu, za tím si stojím. Ale nemluv na mě tak zblízka, smrdí z tebe nějaká ryba nebo co.
1: Slid, tamhle vidím paní, prosím, otázku druhou.
3: Jsem vdova, beru vdovský důchod po manželovi jenom 2000 korun měsíčně. A to prosím platím každý měsíc. Tisícinka so, 2000 mě stojí jídlo a ošacení na děti, co pak z tohohle se dá žít?
1: Pane ministře.
4: No to máš teda blbý. Máš být bohatá jako já? Já jsem zjedil po tátovi 20 milionů, po postredovi 10 činžáků, no já jsem v pohodě, ale to tě to roli lituju.
1: Pane ministře, my jsme si vás sem pozvali, abyste naše diváky uklidnil, víte, a ne abyste je tady rozzuřil do nepříčetnosti. A k tomu ještě teďkom před volbama. A netýkejte našim mostům, oni vám také netýkají, ano?
4: Já pipíton jsem zásadně jenom ty tisíce.
1: Policie! Policie! Policie! Policie! Policie! Pojďte se! Ministře, prosím vás, uvědomujete si vůbec, co děláte? Vy se za mě schováváte. Co pak nevidíte, že jsem v jiném stavu? Co kdyby mě ti lidé povalili a ještě bych přišla tady o dítě?
4: No já, jak se tam na vás koukám, tak by to nebyla, že žádná škoda. No, nechte mě domluvit, já vám taky neskáču do řeči.
1: No tak prosím, dokončete větu, ano.
4: Ta taky to třeba může být pitomeček.
1: Pane strážmistře, toho nechte, to je můj manžel.
6: Hele, já jsem plaček, to je moje manželka, má rizikový těhotenství.
4: Já za to nemůžu, nemáte, když to neumí.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

že nic tím, co je kolem, všechno nezískáš ve škole. Lidi hrají cizí role, pak je život musí bolet. Díky za každou tu chvíli, díky, že ty chvíle cítím. Díky za slunce, co svítí, díky druhým za ty díky. Vždy se vrátí to, co šíříš, nejde jenom vodu víři.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Je to dobrý. Prostě to je dobrý. To je fajn, to je výborný. S tobou dvě LPčka, pár singlů.
2: A co hudba k té sbírce básní?
1: Ano, neblázněte, hudby je dost, poslyšte. Hejte se zbytek, se když ta dotyne přičmára, to nechte na mě. Ale s těma textama si budeme muset ještě trochu pohrát, víte? To bych chtěl si s tím pohrát. To je třeba pěkný, to je pěkný, jo. Seděla milá pod bukem, hrála si s mojím kloboukem. Mám za kloboukem peří a tak mi milá věří. No, to je perfektní. Poslyšte, to je perfektní, to je polka jako vyšitá. Ovšem tohle, až tímhle koupím sladké bombony, zatroupí nám tomu zlaté trombony, to je taky výborný, jo. Ale já v tom cítím spíš takovou městskou cukrárnu, víte, jako cukrárnu, no. Než teda vesnickou prodejní jednoty. To by tam mělo jako tak nějak, jako, víš, co mám, já ti budu tykat, jo, nevadí,
2: jo. Děkuju,
1: no,
2: ale,
1: ano, víš, co mám na mysli, jo,
2: tykej.
1: Tu vůni venkova, jo, no já ti tykám, no, hele, no. Tu vůni venkova, víc jako vyjádřit, jo, a místo toho trombonu by to chtělo něco menšího, nějakou takovou trumpetku.
2: Jo, ano, třeba, já už to mám, můžu ti taky tykat, podívej
1: no,
2: se.
1: Jo, bude.
2: Pojď, mám milá, do jednoty koupit ledovky, na cestu nám budou troubit zlaté křídlovky.
1: No já jsem s tebe blázen, no hele, ale ty jsi genius, teda vy jste genius, ale já tě budu tykat, no, jo, ty jsi genius, jo. Helejte se, ty moc radit nepotřebuješ, rozumíš, ty to máš prostě v krvi, ale hele, předem, dobrá rada, jo, žádný hnojiva. Mechanizaci omezit jenom na minimum. Koukni, já jsem měl třeba jeden takový text, tak jako šikovný nesmír, šikovný kluk, fakt takový kluk, dobrý, no líbil jsem, jo, ale já mu to musím vrátit, jo. Za našimi vraty skladej fosfáty, těma pohnejme za potokem lán, vesele bude pak tobě, mě i nám, no to nejde. Ona je to krása, jo, mě teda srdce krvácela, musel jsem to odmítnout, to nejde. Lidi to prostě nemají rádi, jo, když se zpívá o hnojivech a o průmyslových zvlášť, no to už vůbec ne. Fosfáty, člověče, to nejde. Buď to se jim na ty hnojiva hůř tancuje, nebo co? Nebo je to na ně moc moderní, že se neotoče, já nevím. Ale prostě hnojiva ne. Ono by to chtělo spíš víc jako chalouku, jo, rezedu nějakou. No v tom se neomezuje, hele, můžou být malovaný pod javorem, pod strání, prostě jak chceš, ale hlavně chaloupky. A potom vůně květu, to je taky dobrý, jo, to je žádaný, jo. Vůně sena, vůně jednotlivých ročních období, kromě zimy, ta nevoní, jo. No.
2: Já vím, já to mám, ale zrovna jednu takovou, počkej.
1: No ven s tím, no. No vy
2: tady. Stoh už dohasíná.
1: To je perfektní, no.
2: Počkej, možná, aby ten rým jako vynikl, počkej. Stoh už dohasíná, my hasiči však bdíme. Špícímu dýmu vstříc hledíme. To je hezký.
1: No hele, já ležím, já ti říkám, já ležím. To je fantastický, ale to je náladovka. Já ti říkám, to je náladovka a já mám na to nos. Hele, to budeme hrát v basických bálech, to obdrandíme pětkrát za večer, to je tutovice. A já bych dal černýmu dýmu přednost před tomu čpícímu, jo, to čpe, to není dobrý, se špatně zpívá. A na deskách je to trhá, já ti říkám, to pojede. Černý cikán půjde do háje. Každý bude chtít jen stoch už do hasína. Lidi budou zvát, ať už do hasína. Nebo někdo bude zvát jenom sem ze stohem, člověče. Co to děláte? Vy musíte k nám, vy no musíte
2: tak,
1: být nám.
2: No tak nezlobte se, tak já si to ještě nějak rozmyslím. To víte, já jsem v podstatě básník.
1: Ale pokoj nejste, s tím musíte seknout a hned. To byste si mohl zkazit vkus a styl.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Já...
2: Chvílenku, prosím, já to zcvaknu.
1: Ach, jo. Tak už jsi starý Jando, napravdě. No, jak se říká, mladý muž, starý musí. My již musíme tam všichni.
2: Kam, prosím?
1: Tam nahoru, paní. Co pak Janda, ten už tam je. Já tam půjdu co nevidět. Jak na vás to koukám, u vás to taky dlouho trvat nebude. Sejdem se tam všichni.
2: To nebude, pane, my jsme najeli na počítače. Váš požadavek sdělím prostřednictvím děrného štítku komputru a ten vás obslouží za setinu času, který by k vydání jízdenky potřeboval člověk, tedy v tomto případě já. Prosím jenom základní údaj, kam jedete.
1: Pani, já jedu starému Jandovi na pohře.
2: Ale Janda, to mě, pane, nic neříká.
1: No to já se nedivím, protože on byl sice na ženský, ale na pěkný ženský. Mě rozšťal, rozvrátil rodinu, no tak to. A kamarád to byl. Paní Janda byl milionový kamarád. Co já jsem s ním všecko užil. Těch rošťárem, co jsme nadělali. Paní, my jsme spolu prodělali celou první světovou válku. No celou, ne. Než byl raněnej u Haliče.
2: Kam, prosím?
1: Do nohy. Ale ošklivě. Ono to nebylo tak čistě do nohy. Ono to bylo něco jako tady ten předěl mezi tělem a nohou. No. Ale já říkám, na co nemohy. Představte si, a on se z té ošklivý šlamastiky paní vylízal. Vy dostáte takovou mordu, tak natáhnete bačkory na to tata. On ne. Teda on se z toho vylízal, to se jen tak říká. Ono z toho vylízal nějaký felčar, nějaký kučer a taky mu řekl. Janda, vy jste byl odepsaný. Vy jste byl odepsaný, nemí tohleto železný zdraví, to mu řekl.
2: Pane,
1: no,
2: já nemám zájem ani čas se tady s vámi bavit o první světové válce a nebudu
1: no, ne, já jen tak, že jako...
2: Já bych chtěla vědět, jestli chcete jízdenku, anebo ne.
1: No, to je taková trochu divná otázka, paní. Já tady jsem v hale, tady v foukách na Vítrholci, stojím tady a čekám u jízdenkový pokladny, tak co bych tady asi chtěl než jízdenku? Paní, kdybych se chtěl rozšoupnout, tak nebudu tady okounět u vás a půjdu jinam a rozšoupnu se jinak, to už zase já vím, kam bych já znám ty svý vodničky, tak už zapadá. No tak co, prosím?
2: Ušetřete mě laskavě svých vulgárních výlevů a řekněte mi toliko, kam jedete.
1: No prosím, já jedu toliko k carému Jandovi na pohřeb, paní, no.
2: Děkuji za informaci a teď ještě maličkost. Kde pan Janda bydlí?
1: Kde tady u vás tak asi bydlej nebo štíci?
2: Promiňte, chtěla jsem říct, bydlel.
1: Vidíte to. To je něco jiného. Janda bydlel v Brně.
2: No tak vidíte, mě stačí říct. Jedu do Brna.
1: Jedete do Brna?
2: Jedete do Brna.
1: Co by já dělal v Brně? Nikdo mě neposílejte, paní. Já jedu starému Jandovi na pohřeb.
2: No šel byste v Brně panu Jandovi na pohřeb, ne?
1: Kde by ho tam toho Jandu sehnal, nebo co?
2: Vždy jste říkal, že pan Janda byl z Brna.
1: No to byl z Brna, já jsem taky z Brna. Rodáci z Brna jsme, tam jsme jí chodili s Jandou do školy. Po dvojky z mravů taky. Jenže potom po škole on se odebral do Olomouce.
2: A... No tak dobře, tak do Olomouce.
1: Co do Olomouce?
2: No jedete do Olomouce.
1: Co vy děláte v Olomouci, paní, kdybyste mě nechala domluvit, sousedte se, prosím vás, buďte tak laská, od toho jste tady, abyste mě vyslechla. Skončili jsme školu a on se vydal do Olomouce, k tetě, poradit se, co dál, co v životě, rozumíte? Protože já jsem o tom neřekl. Janda byl sirotek. A když je ztratil záhy. To tenkrát rostlo to léto tolik hůb. Příbuzný vůbec žádný neměl.
2: Říkal jste, že měl v Olomouci tetu.
1: Já jsem říkal, to on vždycky říkal. Ale prosím vás, taká to asi byla teta. Kdo ví, co tam mezi nima byla, když to znáte, tyhle.
2: No, dovolte, pane.
1: Co pak? Je, promiňte, jsem se nepředstavil. Já jsem Kulajda Alois. Těší mě Kulajda mé jméno.
2: Pane, to mě nezajímá, mě zajímá.
1: Počkejte, paní pokladní, vás to nezajímá, protože vy nevíte, že Kulajdů jsou dvě větve. Jedna větev pochází tamhle z jižních Čech a ta druhá větev z jižní Moravy. Já jsem ten větev z Moravy, víte?
2: Já beru na zřetel, že jste hluboce pohnut náhlým odchodem svého nejlepšího přítele, pane.
1: Děkuji.
2: Kulajda.
1: Já vám, paní, děkuji za ta krásná slova. Ale musím vás upozornit, to nebyl můj nejlepší přítel. Můj nejlepší přítel byl Fafejta. Rošťák, on vám, abych vám tak, abyste byl ve obraze, on dělal takový legraci, že třeba krát husám, šišky a mě tím
2: cpala. Vůbec nezajímá, kam jedete, kam, kam, kam?
1: Pani, nemáte vy něco s ušima, já jedu starému Jandovi na pohřeb, na pohřeb, na pohřeb. To tady už každej ví kolem, a vy ne?
2: Prosím vás, pane, nemáte strach, že vám ujede vlak? Vždyť vy ten pohřeb můžete zmeškat.
1: Pani, já mám Makovici v pořádku, já přece vím, že tady není jenom jediný vlak. Ujede tenhle vlak, tak si počkám na druhý, ne? A přijdu tam pozdě, no proč ne? On Janda nebyl taky nijak moc na přesnost, no tak co?
2: No tak co, ale... Pochopte, že tady denně prochází tisíce lidí a kdyby každý z nich
1: měl... Měl Jandový na pohřeb, to by byl ten pohřeb 4 dny. To by koukal Janda, že ani ty lidi nezná, víte. Pani, co je vám? Pani, poslyšněte, pani, teď upřímně, já vás tady pozoruju dlouho, nemáte vy pocuchaný nervy a něco ze štítnou žlázou. Pani, můžu já vám nějak pomoct, osvěžit vás nebo něco?
2: Ano, můžete. Jak? Můžete, když mi řeknete, kam jedete.
1: To vám pomůže?
2: Ano, to mi pomůže.
1: No tak paní, poslouchejte dobře a opakujte po mně. Já jedu starému Jandovi na pohřeb. Do flítku, pístku, paní, já vám to neřekl, opravdu.
2: Ne, to jste mi neřekl. No, protože kdybyste mi to byl býval řekl, tak bych vám byla řekla,
1: ano, paní,
2: že to jedete autobusem z nádraží Praha-Florenc.
1: No to teda nejedu, paní. To vy nevíte, jak mi se v autobuse dělá špatně. Já pak nebudu těm lidem platit za čistírnu. Já pojedu vlakem, paní. Proto jsem tady, dejte mi jízdenku, já pojedu.
2: Nemůžete, pane vlakem, bez jízdenky nemůžete, lístek vám...
1: Ale já si ho chci koupit, tady již moulám peněženku už půl hodiny, dejte mi lístek do pístku, místku, já jedu, paní, nemáme si co povídat tady.
2: Lístky nedává, dává to... počítač.
1: To vás počítač.
2: A počítač nedává, protože do frýtku, místku nemáme děrný štítky, pane.
1: Poslechněte. Babino, proč vy tady takhle drát řepíte?
2: Abych vás správně informovala o situaci na trati Frýdek Místek, pane. Proto šťastnou cestu.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: 101.1 FM. Rádio Jihlava. Vaše jednička s českými hity. Rádio Jihlava.
1: Chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k tělu, jednoduchou, prostou. Chtěl bych na mou věru, chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k pleti, báseň, co budou učit se naše děti. Chtěl bych napsat báseň,

chtěl bych napsat báseň, báseň plnou citu, o tom, jak se mi stejská, jak moc chybíš mi tu.